0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor,
0: život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí,
1: a přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: tak nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Music. First. Express FM.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Express.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život. Music.
3: First. Express FM.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď nebo? Jsi dement, já se neptám k sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě nebo?

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Gorgon City a Jim Cook. Oracle.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
11: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hermann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbaví. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Express.
8: Music first.
7: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začít.

0: začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda to schválila nařízení s termíny. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj nemá Česko na časové posuny vliv, přebírá předpis EU. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení nezhodly. Rusko zabírá německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku v odvetě za německé rozhodnutí o uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu zdolala v osmi finále US Open 6-1, 6-4 Naomi Osakou z Japonska a jedno vítězství jí dělí od pozice světové jedničky. Kateřina Siňaková postoupila do čtvrtfinále čtyř hry s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou, porazili na newyorském betonu australsko-americkou dvojici Storm Hunterovou a Desire Kravčikovou. Teploty dnes budou až 23 stupňů vysoké a bude dnes jasno až polojasno.
1: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
2: Krásné úterní ráno, ano, je 8. září, Maria nám krásný sváteční den, 7 hodin minutka. K tomu, Vašku, dobré ráno.
0: Dobré ráno, babu.
2: Jak jakože bude takový vedro?
0: To je poslední vedro v tomto roce.
2: To je poslední vedro.
0: To je poslední vedro, užívejte si ho, potom to padne až o 15 stupňů dolů.
2: No, tak rychle, nahlašte si kdej. Jak? Z té klimatizace, víš?
0: Co si mi říká, že už Míša si nahlásila si kdej.
2: Jak? No jo, a tak já už jsem to teď pochopila, že si nahlásila si kdej. Když je dneska poslední hezký den. Že nás to nenapadlo.
0: Ne.
2: To jsme
0: až
2: ale...
0: teď jsme to rozkryli a
2: to
0: je pozdě.
2: To jsme ale tu pouni, teď už je pozdě, teď už tady pojedeme dneska dvojitou šichtu, no nevadí, no. Ale aspoň tady budeme mít klimatizováno.
0: Přesně.
2: Přejeme vám pěkné ráno.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byl Jamie T a jeho 33 desítka. Možná, že někteří z vás ještě máte tenhle ten kousek doma. Takový historický.
1: Ho vzpomínám na něj s láskou.
0: Jo, ale takhle, mám ještě nějaký jako starý takový telefony, nevím proč, jako si říkáš, to se ještě jednou může hodit, jo. A dneska už víš, že by se ho nenahodila, protože ten operační systém už by dávno jako nefungoval, jo, a ty aplikace by v tom jako nefachaly.
1: Ale zrovna ty 33 desítky by asi mohly fungovat,
0: jo, ty jedou, to je jasný, no.
1: To bys ještě, kdyby, já nevím, byla nějaká apokalypsa, by se možná mohly hodit ještě.
0: Tak oni dělají takový ty fejkový novodobý, no, 33 desítky a to není ono.
1: To není
0: tak.
1: Ono, protože 33 desítka navíc ještě je v podstatě nerozbitná.
0: Ano.
1: To je výhoda od těch novodobějších. Teď už jsou takový tenký, to už je takový pseudo. Ale ty 33 desítky jsou za prvý nerozbitný.
0: A i když ti to spadlo na zem a rozsypalo se to, tak jsi to normálně poskládala.
1: No,
0: jsi
1: to zase jenom to poskládala, no. A šel si dál.
0: Ano.
1: Takže to byla jedna věc. Za další se to ale podle mě dalo použít i jako na sebe obranu.
0: Někomu ublížit.
1: Což byla další výhoda, si myslím. Když jsi se nudil, tak jsi si mohl zahrát hada.
0: Ano.
1: A navíc by se to mohlo i hodit, jo, v případě třeba nějaký krize, protože co se mi na tom líbilo nejvíc, že byla super udělaná ta klávesnice a mohl si psát poslepu.
0: Jo. A výdrž.
1: A samozřejmě to, že ti to vydrželo.
0: Jako baterie, výdrž, no. Baterie a tak.
1: Prostě naprosto legendární, podle mě to je naprosto zásadní telefon do nějaký takovýhle krize.
0: Jo. A není se co divit, že Jamie T si to prostě vzal jako takový jako ten vzor toho, co prostě vydrží. Věku.
1: Jediná věc, co by mohla být nevýhoda, já už si to představuju třeba v nějakém akčním filmu, jo. Víš, jakože apokalypsa, tohleto, já vyhrabu 33 desítku, protože přesně nefungují mi nový telefony, protože třeba není Wi-Fi nebo něco, jako je signál, takže mám 33 desítku. Už jsem se z ní ubránila prostě třeba nějakým zombí nebo něco.
0: Ano.
1: A teď se skrývám se. Někde, kde jako jsem v nějakém domě. A jediný, co by mě mohlo prozradit, je vždycky takový ten signál, co se stalo, když měl třeba někde nějaký bedničky a ten telefon byl u toho takový, že to vědělo, že ti jako přijde zpráva nebo že ti bude někdo volat.
0: Mm-hmm.
1: Tak to by mohlo být jediný takový, jakože...
0: A pak by byla další věc, že bys tam neměla ty čísla na ty svoje lidi, protože já si je nepamatuju.
1: Jo, tak já bych prostě bych random třeba volala. A nebo bych samozřejmě ještě musela jet nejdřív někam třeba do sklepa, protože já mám určitě někde ještě sešítek schovaný, nejenom s číslama, ale se starýma SMS-kama. Protože tam bylo místo jenom na nějaký omezený počet
0: takže
1: zpráv.
0: Jsi je psala,
1: takže já jsem si normálně přepisovala do sešitu ty zprávy, protože mi bylo líto si je třeba smazat nebo
0: tomu říkám, jako tomu říkám backup, to je záloha.
1: No,
0: to je záloha. Co je nějaký cloudy. Sešitek.
1: Už dopsá ten scénář, to bude děsně zajímavý.
0: 21 Pilots Rise.
1: A by se to mohlo jmenovat 3310.
0: Co?
1: A pak ten a sequel se bude jmenovat, už nevím, co pak bylo.
0: To byla 63 desítka, nebo tak něco takového.
1: Wow, takže
0: a
1: už máme, i, držák, už máme
0: to,
1: i název sequelu.
0: To byl týdenní držák baterie, tyjo, možná i 14 dní.
1: Let's go.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz
2: Faktury, faktury, faktury.
3: Trápí vás faktoring?
2: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
3: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
2: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
3: Acema pokryje jakékoliv financování.
2: No, tak to beru.
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Ellie Goulding, Black Prada Dress v 7.26 v našem úterním Express ráno.
1: Nejhorší je, když se někdo usměje a ten druhý, co se směješ? A on ti neví nic.
0: Nic,
1: ne,
0: no.
1: Tak si můžeme si o tom povídat. Já totiž tady koukám na toho chlapíka, který byl agresivní v letadle. A tím, jak ho přilepili tou gafopáskou, jak přinesla ta letuška tu pásku a ten policajt ještě se dvěma chlapama, jak ho tam normálně spacifikovali. Ale já bych tam nechtěl se, ta potupa, když sedíš takhle, přilepenej na tom sedadle, navíc ještě třeba potřebuješ na záchod, to už je jako vedlejší.
0: No, to už nic.
1: Ale víš, co tě čeká. Seberou tě policajti. Už si nezalítáš u té společnosti. Dostaneš to k náhradě, protože se museli vrátit. A tohle to všechno. Za takovou pitomost, jenom že seš prostě debil. Tak seš ještě potom ještě i chudej debil.
0: No.
1: Jo.
0: A ještě seš i za debila. Víš jako, když seš třeba
1: teď
0: debil,
1: to, už,
0: ale myslíš si, že nejseš debil.
1: No, a někdo si myslí, jako že to o něm nikdo neví.
0: Jo.
1: Tak teď už to vědí úplně
0: ano,
1: všichni.
0: Ano, teď to vědí už, seš za debila před celým světem navíc. Ale ještě, jako by si říkáte, oni ho tam možná, jak ho tam jako přilepili? Úplně na full. Představte, kdo jste viděl seriál Dexter?
1: Jo.
0: Když on je tam vždycky jako přilepí k nějaký tý, jakému tomu stolu, aby je pak rozřezal, tak takhle. Takže on prostě sedí na té židli, nebo jakoby na tom svém místě, u okýnka, my jsme ho tam posadili,
1: jo.
0: A má vlastně jako za čelo přivázané, potom je nějak, myslím, i za pusu, protože oni ho tam nějaký umlčili, protože on tam, myslím, nějaký nadával nějaký nadávky. A potom má vlastně svázaný ruce k sobě, zase zalepený, a ty má ještě taky nějak u těla.
1: Jo.
0: Jsi úplně na full jako mumie zalepený. A to si dovedu si představit, jak mu to ještě, jako, když mu to strháváš, jak ti to...
1: S jakou radostí, ta depilace,
0: ta depilace, ty malý chloupky, a ty chcete to pomalu, nebo rychle vám to máme sundat?
1: Radši rychle, takže pomalu.
0: To je týrání.
1: Tak si najděte, úplně jednoduše napíšete, prostě napadl souseda, byl vulgární cestující, proto přilepili k sedačce izolepou.
0: Oni to doletěli, já myslela, že jak ho zalepili tou
1: ne, oni se museli vrátit
0: gafou, takže už s ním jako doletěli až do konce.
1: Ne, oni se pak museli vrátit.
0: No tak to je oprus.
1: Respektive museli nouzově přistát ještě, aby ho vyhodili. Takže navíc ještě vystoupil úplně nikde, kde nechtěl. Ale kufry letěly dál.
0: Kufry letěly dál, no, tak to máš za to.
1: Debile.

Roisin Murphy, Overpowered na Express FM 7.36. Čas jít se podívat na silnice. Pokud jedete přes Pelhřimov Slovanského bratrství v ulici, tam máme dopravní nehodu dvou osobáků. Komplikace je také na 165. kilometru D1, a to ve směru na Brno, kdy tam nákladňák nějak skolaboval s nějakou pneumatikou, takže tam počítejte s omezením. A dívám se také i do hlavního města a víte, co vidím? Že nic nevidím. Takže tady zatím klid. Express FM.

0: plíseň v rozích, studené vlhké stěny, styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Foo Fighters Window. Za 10 minut tady bude 8. hodina, s tou taky další zprávy a my budeme hledět teda z okna na ten poslední hezký den, když má být dneska přes těch 30 stupňů.
1: No.
0: Vašku, já už mám plán na večer, už jsme tady o tom mluvili, když se blíží ty zprávy, tak ty jsi taky na začátku mluvil samozřejmě o tenise, protože se hraje ještě pořád US Open a česká želízka ještě jsou.
1: Ano.
0: Nejenom teda Kateřina Siňaková, ale také Linda Nosková. Linda Nosková bude dneska hrát navíc v čase, že se můžeme v klidu podívat, hraje od 17.30 se Sabalenkou, protože to US Open je taky jako blbý, že pak máš přesně, že výsledek zápasu víš, když my přijdeme ráno do práce, tak jo. Vidíš, že 4.30 se aktualizoval.
1: Vždycky to jako sleduju, že bude hrát a přijedu sem a už dohrála.
0: A už dohrála, takže tak. Sabalenková s Noskovou, ty se letos už potkali v Indiana Wells. Sabalenka nakonec vyhrála, myslím, že to bylo nějak 6-3, 6-4, něco takového. Samozřejmě ale Linda Nosková mezi tím vyhrála taky ještě svůj Grand Slam. Sabalenkové se ale přezdívá královna US Open, protože tady vyhrála několikrát, pravidelně se dostane do semifinále, do finále. Myslím si, že je dokonce i takzvaná back-to-back šampionka, že vyhrála nějaký dva roky po sobě. Takže ta je favoritkou, ale Linda Nosková je zase hráčka, které lidi hodně fandí, líbí se jim prostě ten celý ten výkon na tom Wimbledonu a rozhodně teď jako, že český tenis, nejenom, že holky jako hrajou dobře, že se dostávají dál, ale je vidět i v těch komentářích, že lidi jako fandí tomu českému tenisu, že jsou jim holky sympatický.
1: Ano, a tenisoví odborníci, jako třeba John McEnroe a další, tak vždycky jako říkají, jaká skvělá tenisová škola to je, i když samozřejmě oni si svoje odbyli kdysi dávno někde v Prostějově a pak už jezdí 20 let někde po světě, takže o tom se až tak úplně hovořit nedá, ale v podstatě se mluví o tom, jak šikovné jsou naše hráčky, jaký výměny dávají, jaký balonky, jak to tam prostě dávají. Takže
0: pěkně hrajou. No, McEnroe je teda hlavně ale fanoušek Muchový, co jsem tak viděla nějaký poslední rozhovor, že ho baví se strašně na ní koukat. Myslím si, že je mu asi jako nejenom herně sympatická, si myslím McEnroe. Takže dneska můžeme fandit, bude to podle mě jako hodně napínavý. Linda se těší a Sabalenková, ta se asi taky těší, si myslím, ale myslím si, že má mít proč jako trošku obavu. Oni teda spolu se budou hrát po třetí, ona jako Sabalenka zatím vždycky vyhrála, ale vzhledem k tomu, že letos jí to moc nevychází, má také jakoby blbej rok.
1: Jednou to prostě přijít musí. No a taky, proč ne dnes?
0: Hele, jednou to přijít musí vzhledem k tomu taky, že Sabalenka jí už taky pomalu jako, jo, no. Už taky nejmladší, no, co se týká tedy svýho
1: věku. Já to říct nemůžu, ty jo.
0: Proč bys to nemohl říct?
1: No, protože
0: a tak to je fakt, prostě no tak nemůžeš hrát tenis do 60.
1: No, hele. Takhle nemůžeš, ale no tak dobře. Já jsem
0: no
1: jenom, no ne, tak já jsem jenom chtěl říct, že já prostě nemůžu mluvit o věku prostě žen. Já můžu pomluvat chlapy, no. Můžu pomluvat tlustý chlapy, protože jsem taky tlustý, takže tady ten body shaming jako nehrozí.
0: Takže já taky nehrozí. Můžu pomluvat tlustý ženský, když jsem tlustá.
1: Ty nejsi tlustá.
0: Vašku. Ty jeden, ty uličníko. Ty neferte se mnou podali, tam to písničko.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické chemikálie. Poslanec Filip Turek za motoristy nejprve prohlásil, že se jedná o iperit. Po několika hodinách řekl, že jde o fosgen, ale ani toto jeho tvrzení už neplatí. Krátce před půlnocí uvedl na sociální síti X, že jde o látky, které by v případě požáru změnily se na fosgen. Evropská komise kvůli pokračujícímu vyšetřování střetu zájmu pozastavila část dotací firmám Agrofertu. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Nejvyšší česká hokejová soutěž Tipsport Extraliga má nového hlavního partnera, rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Značka, která mimo jiné pořádá závody v letecké akrobacii, se stává třetím hlavním partnerem spolu s Komerční bankou a pivovarem Radegast z plzeňského Prazdroje. Společnost Tipsport zůstává generálním partnerem. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku.
1: Babu.
3: Tak prej už mají toho Jamese Bonda.
1: Kde ho našli?
3: Pod kamenem.
1: Pod
3: Schovával se tam.
1: A jak vypadá? Jako už se to ví, kdo to je? Nebo už jenom hodili hlášku, že už ho máme?
3: Jenom hodili hlášku, že už ho máme.
1: Jo. Takže zase nic.
3: No ale prý už to brzo řeknou.
1: Jo.
3: Ale počkej, možná, ale že to není ještě jenom, třikrát, ale pozor.
1: Se ještě třikrát rozmyslej.
3: Ale pozor, to ještě to není jako jenom nějaký, že někdo. To řekl Gary Oldman.
1: Gary Oldman?
3: Gary Oldman řekl.
1: A co on si má co společného?
3: To nevím. Ale Gary Oldman řekl, že už vybrali toho dalšího Jamesa Bonda. A že to oznámení je na spadnutí. Že už ho mají.
1: Jestli tak trošku Gary Oldman nekecá.
3: Myslíš si, že
1: máme
3: už
1: k tomu ještě víc informací?
3: Myslíš, že už se z něj stal old man a že možná trošku už mu jako šušušu?
1: Šušušu.
3: Šepotá.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Manhattan. To je ale nepříjemný drink. S tím opatrně.
1: Jo, ale pozor, tak teď ale to je kouzlo nechtěného.
0: Ano.
1: Nebo chtěného, teď nevím.
0: Chtěného nebo nechtěného?
1: Určitě já to mám. Hele, prosím tě, udělal se takový žebříček mnoho amerických barmanů. Mm-hmm. Udělalo seznam drinků, který si nemáte dávat, když je plná hospoda. Mm-hmm. Jo? Protože když je plná hospoda, tak...
0: Aby si tím neobtěžoval.
1: Aby si tím neobtěžoval, protože to strašně dlouho trvá. Než vůbec něco takový, jako než vám to vytvořej, to pití. A jsou tam teda jako, čekaj, už
0: tak
1: to...
0: Tak já mám tip jeden, jako někdo, kdo pracoval v baru.
1: Povídej.
0: Jako někdo, kdo pracoval v baru, kde byla pouze ruční drtička ledu, je to několik mochit.
1: Mochita tam jsou?
0: Yes!
1: Jo, takže je tam...
0: Pak mám další tip, jako někdo, kdo pracoval v baru.
1: Dobře.
0: Schválně. Kolik tam máš? Top 5?
1: Je jich tady 10.
0: 10. A na kde je mochito?
1: Asi na třetím místě.
0: No, aha. A potom bych si typla ještě z dalších míchaček, co může být taky docela oprus. Piña colada.
1: Je tam taky.
0: Jo. Piña colada, to vám řeknu, to je tam ze dvou důvodů. Za prvý, protože to musí, jako, za prvý jsou v tom divný věci, které nemáš na baru.
1: Ano.
0: Je tam ten ananasový džus, pak tam máš nějaký tu, jako smetana, tohle, musíš to šejkovat a všechno je pak zadělaný od toho mlíka.
1: Ano.
0: Takže to je i problém jako potom na umývání. Tak ano. To by byl můj druhý tip, to je kolikátý piña colada?
1: Piña colada je po bílým rusu, Bloody Mary, pikantní margaritě a cokoliv z bílky.
0: Cokoliv
1: z bílky. Jinak tady ještě třeba ledový čaj z Long Islandu, mm-hmm. Jo, protože v tom máš vodka, tequila, světlý rum, triple sec, gin, trocha koli a tohle to všechno, než to namícháš, tak to prostě jako trvá.
0: Trvá, no, než to najdeš a potom ještě je samozřejmě blbý, když nemáš kolu v takovém tom stříkátku, mm-hmm. nebo jako v postmixu,
1: ano, že to dáváš,
0: ale musíš kvůli tomu otevřít kolu, jo. Když nemáte jako takový ty třeba velký koli rozlejvací.
1: No, nebo když máš tu velkou kolu, tak to musíš jít do obou rukou, teď
0: ano.
1: Takže to je zbytečné.
0: A pak to stejně jasný. Vyleješ, to taky nechceš.
1: A pak tam jsou kofeinový koktejly ještě, mm-hmm. jo.
0: Takže espresso martini a takovýhle, jo? Nebo...
1: Jo. Mm-hmm. Že zapravdu k tomu musíš ještě udělat to preso, kafe. To kafe, mm-hmm. takže to taky jako zdržuje.
0: Jo.
1: A poslední tady jsou takový ty...
0: Cokoliv s vrstvama bych ještě si typla. Protože to
1: ty
0: musíš...
1: jsi to četla.
0: Ne.
1: Ty jsi to četla.
0: Ne, nečetla.
1: To je poslední, co jsem chtěla
0: ještě.
1: Jo.
0: Já, protože to musíš pomalu lejt po tý. Ano, no ne, to já jsem si teď vzpomínala na moji barmanskou éru.
1: Když
0: jo, když
1: děláš taky ty semafory a podobné věci.
0: Jo, přesně, že musíš
1: jako...
0: opatrně a pak ti to proleje úplně. Znova. To chceš mít třeba. Takhle, když seš v takovém trošku ulepeným baru, tak je to jedno.
1: Jo.
0: Jako přineseš to a ty lidi.
1: No,
0: dobrý, už je to hnědý, ale nic.
1: Jo. Do tebe třikrát drsnou, když to přineseš.
0: Semafor už to není, ale jako dobrý. V pohodě, ale oni to chtějí hlavně vypít.
1: Jo.
0: Samozřejmě, pokud děláš v nějakém baru, kde si lidi chtějí udělat fotku a chtějí se vyfotit se semaforu, tak to je blbý. To musíš mít jako hezky udělaný. Že? To, je
1: jo, to musíš udělat ale rovnou na baru, jo. Jako se vyfotit, protože no. Pak už to jako není. No.
0: A pak si myslím, že co je ještě jako, co byste si neměli objednávat v plném baru, je B52. Protože nejenom, že to musíš míchat, ale třeba potom to musíš zapálit. Takže cokoliv ještě hořícího je podle mě taky nebezpečný.
1: No takže jsi tak jako zodpověděl. Já jsem tady měl takový seznámek, mm-hmm. a ty jsi v podstatě celý vyjmenoval.
0: No já jsem to tak vzala pro sebe jako challenge.
1: Ano, ano.
0: Co by mně přišlo jako hodně bývalé barmance oprus.
1: Ty jsi ale šikovná.
0: No.
1: Nechceš se k tomu vrátit?
0: Hele, někdy samozřejmě mám takový jako lákání a pak se tak jako zaspomínám a řeknu si jenom to ne.
1: Na ten oprus ta práce s lidma, viď?
0: No, ne. To je tak na jeden večer. A hlavně nožičky boli. Aj.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. Beton@těšovice.cz
10: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
11: A pro co?
10: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
11: Jasně, co mi vybereš?
10: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
12: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
16: Express. Music first. Express FM.

0: surreal?
1: No.
0: Ne, není, viď?
1: Ne.
0: Já taky někdy si říkám, je tohle skutečné, nebo není, musím se štípnout.
1: No,
0: a ani potom si nejsem jistá.
1: A to si museli právě štípnout lidi, kteří koukali na booking.com, protože tam normálně se nabízelo ubytování na Downing Street 10. Nabízeli tam i tu kočku.
0: No to je slušný.
1: Lapače myší. Nakonec bylo to tam, vlastně na tom bookingu to tam viselo asi 2 měsíce. Přitom ten inzerát jako takový už nebyl platný. Oni to tam jenom tak jako na zkoušku nahodili, jestli to tam přijmou. A přijmuli. Takže jako, kdo by nechtěl bydlet, že jo, na takovýhle adrese.
0: Já alespoň bych dala jeden klidně.
1: Den. No aspoň návštěvu. Jako
0: a tam se i cítíš bezpečně.
1: To je jako jo, no. V tom ty bobíci asi někde postávají.
0: No a tam je celá taková obří brána, kterou ty musíš vůbec ano, jako ano. projít, aby ses do té ulice dostal. Takže určitě na to, že to je v podstatě v centru Londýna,
1: jo.
0: tak se cítíš bezpečně, což je fajn. Protože vždycky jednou za čas čteš takový ty zprávy, že jo, tam lidi s mačetou, se zbraněma, ale tam bys byl v bezpečí.
1: Přesně tak, no. Takže oni tam prostě udělali takovou nabídku údajného jednopokojového apartmánu v centru Londýna. Dali tam i ty fotky, i normálně to jako Downing Street 10 a všechno premiérová, prepremiová i premiérová vlastně poloha v centru města. A asi 13 lidí se na to nachytalo, nebo možná jenom tak jako viděli.
0: To tak, tak a taky říkali, to možná zkusili, že jo.
1: Tak to zkusili, no. Takže, is this real? Nope.

Tak tohle byly Underworld, teď už je to na těch silnicích taky takový divný. D7, 46. kilometr ve směru na Chomutov, tam hoří auto. Dejte si pozor na D11, 35. kilometr ve směru na Prahu. Tři osobáky v sobě, komplikace je na D8 ve směru na Prahu. První kilometr je tam dopravní nehoda v levém jízdním pruhu. A také pokud jedete po D6, exit 16, dodávka a osobák. Také na Moravě se dějou věci, D1, exit 265. Máme tam dopravní nehodu osobáku, který skončilo ve svodidlech. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlow nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Editors Dirash, za 9 minut tady bude 9. hodina. Po 9. dorazí Rabur, aby nám řekl, co bude novinka tohoto týdne.
1: Takhle, ono jich je celkem 5, ale vybral, myslím si, že důstojného zástupce z těch 5.
0: Důstojného zástupce? Mm-hmm. Takhle bys to popsal, mm-hmm. jo? Tak to, ale to mm-hmm. moc nehypuješ, důstojný zástupce, to je takový...
1: Ne, protože jsou všechny dobrý.
0: Aha. Takže to měl těžký.
1: Měl to těžký. On to má každý týden těžký, kdy musí vybrat z té množiny i těch třeba českých interpretů, kteří se snaží prorazit v těch rádiových kruzích. Byť vědí, že už mladí ani ty rádia neposlouchají, ale přeci jenom, když se o tom začne psát, zařadili mě na rádiu, tak už je to posledná jednou známka něčeho. Nikoli punku.
0: Je to známka něčeho.
1: Možná vlastně je to tak trošku punk pro ty mladý.
0: Ano, je to známka toho, že někdo v kanceláři uznal, že dělám dobrou muziku. Že,
1: přesně tak. Tak na koho to padne, tak to si řekneme po tedy 9. hodině. Teď je tady Chaperone a Pink Pony Club a za chvíli Peggy Goo a Ira Star. Woman.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ani rok po vypuknutí aféry fastfoodového řetězce KFC kolem přelepování etiket masa se český biznis skupiny Amrest z dopadu nezotavil. Tržby společnosti, které patří restaurace KFC, Starbucks, Burger King a Pizza Hut, v prvním pololetí meziročně klesly o více než 18%, tedy na 3,35 miliardy korun. Plameny zachvátily v noci na úterý prodejnu řetězce Lidl v Kladenské ulici Americká. Hasiči v průběhu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, nad ránem dostali plameny pod kontrolu a škoda se odhaduje kolem 120 milionů korun. Po 14 letech se v soutěžním zápase postavili hvězdnému americkému výběru. České basketbalistky poznali ale jeho kvalitu. Ve svém posledním zápase na mistrovství světa v Berlíně padli 64-105, ve skupině D obsadili nepostupové čtvrté místo a Spojené státy rovnou míří do čtvrtfinále turnaje. Dnes bude jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.

0: na Express FM.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: To jsme my, Express Ráno. Jsme tu s vámi v úterý 8. září po 9. hodině.
2: A nebudeme tady sami, protože už za malou chvíli dorazí kdo? Radek Bureš.
1: Bur in the house.
2: Ano.
1: No, to bude dlouhý dneska.
2: Takže
1: ano,
2: novinka.
1: Rabur dorazí s novinkou, prosím vás, už za malou chvilku. Už se chystá, už tady proběhnul několikrát, asi kávičku už si dal. Za chvilku přijde a řekne vám, co je novýho z muziky.
0: Express Ráno.
3: Express FM.

0: Tohle jsou Nothing But Thieves. 9 hodin a 8 minut. Dobré ráno.
1: Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Čau, Radku.
2: Hezké ráno.
1: Je tu hodina H, hodina N, hodina novinky.
2: Ano.
1: Co přinášíš?
2: Přináším takovou, podle mě, cool záležitost. Zůstaneme u kytar, je to americká kapela, která se jmenuje Dive. Oni, to je taková jako kapela, která trošku vychází z takového toho shoegaze, což byl ten styl v 90. letech, kdy ty kapely hrály hodně jako zasněnou kytarovou hudbu, koukali u toho na své boty, proto shoegaze. A byly taky ty klasické kapely z 90. let a pak vznikla taková druhá vlna a jednou z nejvýraznějších kapel je tady ta kapela Dive. Na nich je zajímavý, že oni jsou jedna z mála kapel současných, která taková je trošku, ta historie je taková ala kapely z 90. let, jsou tam prostě drogy, skandály, je to takový jako taky jako opravdický, že tam vlastně frontman, tady se jmenuje Zachary Cole Smith, měl takový známý incident, kdy tehdy chodil ze modelkou a zpěvačkou Sky Ferreirou, kde je zatkli, nebo zastavili na ulici a zjistili, že mají plný auto drog. On to všechno vzal na sebe a skončil pak jako, mě dostal jako odvykačku, to byla neúspěšná a tak a nakonec, ale to dobře dopadlo, má manželku a děti a jako je hodnej. A teda loni teda je pustilo taky celkem dost problematická věc, že jak byly ty ohně v Los Angeles, tak jim komplet schořil dům.
0: Oni přišli úplně
2: i s botama.
0: Nemají na co zírat.
2: Ano, je to tak. Ale opravdu přišli chudáci úplně komplet o všechno. Dokonce na ně vznikla nějaká sbírka, kde se bylo asi 100 000 dolarů a teďka mají nějaký náhradní bydlení, ale chtějí se vrátit časem na to své původní místo. No a teďka ohlásili Dive svoju pátou desku, která je zajímavá tím, že ji produkoval AG Cook, což je týpek, ten kámoš od Charlie XCX. Je to taková jako zvláštní kombinace, trošku nečekaná, ale ty první singly jsou super, že on do toho jejich kytrovýho zvuku dává takový jemný jako elektronický jako odkazy a zní to hodně jako fresh. Dneska jsme navedla Zirb, vyjde 30. října a tady je ten nový single, který se jmenuje Kit. Ještě na něm zajímavý, že ten klip, který k tomu vznikl, můžete si prostě na YouTube, asi natáčel syn toho zpěváka, s tím ještě kamarádem, je to taky celý, je to z tý, vlastně to pohledu od té podlahy na ty velký muzikanty a je taky roztomilý. No, takže Kit a Dive.
1: Tak pojďme na to, tohle je novinka.
3: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
12: A pro co?
11: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
12: Jasně, co mi vybereš?
11: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
13: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
14: Faktury, faktury, faktury.
15: Trápí vás factoring?
14: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
15: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
14: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
15: Acema pokryje jakékoliv financování.
14: No, tak to beru.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
17: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
18: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
19: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
20: Express FM.
21: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Ano.
1: Co jsi vyřádila?
0: No, tak trošku jsem si musela zatančit.
1: Jo. Ale víš, jaký jsi měla, já jsem o tom mluvil, o víkendu jsme se o tom s někým bavili, že existuje ten bass face, že když posloucháš jako hodně nabasovanou a hlasitou hudbu,
0: ano,
1: tak lidi většinou vraští ten obličej, dělají takový to, jo, jako je to, jako, že seš takový ten kruto přísnej.
0: Jo.
1: A přímo tomhle z toho se říká bass face.
0: Bass face, jo.
1: Jo, jo, jo. A dokonce teda, jako, že to má nějaký vysvětlení z nějaký historie a tak, takže teďka bass face u tebe zafungoval.
0: A no, pak je ještě tím nějaký, pak je, myslím, ještě nějaký funky face.
1: A to je?
0: To je takový ten, jakože nějak, že to, že se tváříš trošku, že to smrdí.
1: Jo, no tak to bude asi něco obdobného, to bude hnedka vedle.
0: To bude hned vedle, a nebo to, nebo někdy můžeš dělat bass face na funky a někdy funky face na, ano, a někdy se to může už prolnout.
1: Prolnout.
0: Podle toho, jak moc se ti hejbe obličej, což samozřejmě třeba u holek s botoxem vlastně nevíš, jestli se jim to líbí nebo ne.
1: Jsou taky trošku medvíci.
0: Oni se, i sna- oni se vlastně i třeba snaží ne- udělat ten obličej, ale ono...
1: Ano. Takhle.
0: To nejde.
1: I ten krokodýl vlastně jako se furt tváří, že se směje.
0: No.
1: A to nemá žádný botox.
0: To nemá.
1: To nemá. Creeper zvířátko ještě tak vypadá pořád stejně. Protože třeba na psovi to vidíš. To poznáš, když se směje.
0: Jasně.
1: Jo?
0: Že udělá.
1: Kočka přimhouří oči, když se jí jako něco líbí, že to je jako to na pohodu. Jo? Taky to ještě má nějaký ten, ale takový krokodýl.
0: Ono už je, u všech těch plazů je to takový.
1: Jo, a rybičky ty jsou vůbec nejhorší. No. U nich nikdy nevíš.
0: Ty jsou vlastně trošku na botoxu.

Tak tohle byli Vombec, teď už jsme na silnicích, D7, 46. kilometr, směr Chomutov, dopravní komplikace v podobě požáru vozidla, to už by mohlo být dořešené, ale samozřejmě se to tam ještě pouklíží a pak už to bude volný. D6, exit 16, dodávka osobák, pozor, si tam dejte také, pokud jedete na 35. v katastru obce Kocnířov, část obce Hřebeč, to je u toho hřebeckýho tunelu, tak tam je taky nějaká dopravní nehoda, ještě nákladňák a osobáky na D2 ve směru na Brno, tedy příjezd od Bratislavy. Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kráji zamíchej a chodnej
7: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbrad, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
11: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
12: Změnili jste adresu,
13: stěhujte se bez stresu.
11: Naše rada zní,
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
15: Stěhovanikrbec.cz.
16: Stěhovací a vyklízecí služby.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
18: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
19: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
20: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
19: Více na www.hermann.cz.
20: Hermann. Jistota na celý život.
21: Express. Music first.
22: Express FM.

0: Od minulého týdne, kdy tady byl Honza Dědek na rozhovoru, tady zůstalo kolo otázek a zatím nezodpovězených odpovědí. Akorát teda tady není už Honza Dědek, tak se to uděláme takhle mezi sebou, co?
1: Můžem, tak a co jsi tam vylosoval, Vašku?
0: Jsou tam nejhorší a nejlepší jídla z jídelny.
1: Jo, školní jídelna, To se neomrzí.
0: Tak pojďme, nejlepší.
1: Nejlepší pro mě, a to byla jako ale kombinace, to byl celý oběd, to jsem se výjimečně těšila jako na celý oběd, bylo, když byla. Vždycky to byla nějaká buď gulášová polívka, nebo třeba frankfurtská, a k tomu byly buchtičky se šodou.
0: Jo. Že jako polívka byla taková.
1: Jo, protože já jsem normálně totiž polívku moc nejedla. Nejsem jako polívková, ale vždycky, když byla takováhle přesně tady, ta úplně ještě byla kořeněná, třeba hodně ty majoránky tam bylo a ty brambory a taky to bylo jako, to jsem se úplně nažrala ty červený polívky a potom jsem se úplně nažrala těch buchtiček. Jo. To bylo moje nejoblíbenější.
0: Tak jako polívky celkem jsem mohl, ale třeba nechutnala mě drožďová, což to byla úplně zabijácká. Pak byla taková jakože nějaká jako mlíková, to bylo taky jako hrozný.
1: Jo, to bylo taky hnusný, jo. No.
0: Ale ještě...
1: To jsme měli ve školce,
0: ale... Ještě se vrátíme k tomu nejlepšímu teda.
1: Nejhorší bylo, že ve školce si to ale musel sníst ty věci. Ve škole už to bylo fajn, že jsem to mohla jako obejít.
0: Jo, a to je pravda, že jednou přišla moje máma do školky a já tam ještě seděl asi 2 hodiny u jídla. A ona říká, proč? Proč ho prostě takhle jako necháváte u toho, se, když prostě mu to nechutná nebo nechce. Takže tenkrát jako zakročila. Zapať pámu za to, že to udělala. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu nejlepšímu.
1: To je nejlepší.
0: U mě to byly taky buchtičky se šodo a ještě bavorský dolečky, když byly. Jo, ty nám, jako to na tom sladkým se nedalo moc co pokazit. Samozřejmě u tebe to asi byl rýžový nákyp, který jako určitě ti nejel.
1: Ne, fuj.
0: Jo, a pak byla ještě krupicová kaše. A ta teda jako to, když neuměli, tak to bylo prostě takový něco...
1: Beton takovej.
0: Takovej beton sraženej, jako něco, když si uděláš doma krupicovou kaši a teď postupně si odebíráš jako od kraje.
1: No to je jasný, ale ty si to děláš s másličkem, tohle, všechno si to jako...
0: No a tam to prostě takhle kydli a to, takže...
1: Tam jsi to dostal jak ve filmu, když byl ve vězení a tam vždycky je taková ta hmota, tam jenom nám daj a ten člověk vždycky jenom... A vždycky to je nějaký trošku žlutý, že to je možná asi kukuřičný. A nebo trošku víc šedý, jestli říkáš, co to sakra je?
0: No.
1: Proč mají šedou hmotu?
0: Jinak mi zůstalo tady jako co mě skutečně jako nechutnalo a do dneška mě tím nikdo nepohostí, je koprovka a špenát. Takový ten, jako když se vydělá kráva. Samozřejmě dneska už to je trošku jinak, jako. Viděla jsi, jak to vypadá, když se vydělá kráva? Tak to je přesně, jak to vypadal ten špenát, jo? Takže...
1: No, já jsem si potom špenát opravila v mém osobním životě, že jsem se prostě naučila vařit špenát a už mám ráda, dneska miluji jako špenát
0: to
1: i s vajíčkem, s bramborem.
0: Já to zkoušel, ne, mě to zůstalo.
1: Víš, co mě se nepodařilo ze školní jídelny si napravit? Hrachovou kaši.
0: A to mám rád.
1: No, ne. Fuj.
0: Taková.
1: Takový divný žlutý. A přitom já mám třeba ráda, nevím, čočku na kyselo, nebo jako čočku, tohle, fazole s ním. Ten hrách, ne.
0: No dobře. 100 ne. lidí, 100 chutí. Ne. Za chvíli roztočíme opět kolo.
1: Ne.
0: Po 10. hodině. Co ne? Jo.
1: No zatočí. Ne, já si furt představu ty jídla. A právě ten nákyp a tam ta slupka z té švestky, ta vražedná slupka, vražedná švestka.
0: Vražený lečo, všechno vražedný.
1: No a křenová omáčka, to bylo taky hrůzný, jsem nepochopila, co to je.
0: Jo, to je taky. To je hnedka vedle koprovky.
1: Co to je? A potom dnes, když něčemu byly už takový ty teplý, kyselý okurky.
0: Z Nojemska.
1: Jo, ale takový prostě bylo to. I někdy to bylo, k něčemu ti to dali jídlo, ale oni byli strašně takový prostě teplý.
0: Ale zase jsme si třeba jenom v jídelně, to bylo dobrý, tam jsme si dělali moříčko. Však se dělá moříčko?
1: Ne.
0: To totiž byly normálně, to nebyly slánky jako takový, ale to byly misky se solí. Vždycky se tam nalil čaj. To jsme si dělali moříčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaně na Chomutovsku. Musí opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kinolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. V Kanadě v úterý vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz ze Spojených států. Jejíž sazby se pohybují od 15 do 50%. Vztahují se na zboží v hodnotě kolem 20 miliard amerických dolarů. Jsou odvetou za dříve zavedená americká 50% cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě. 16. etapa Vuelty, dlouhá 181 kilometrů, dnes zavede peloton z hornaté Cortegany až na pobřeží Atlantiku historickému klášteru La Rábida. První polovina etapy nabídne zvlněný terén, pak se výrazně sploští. Dneska bude krásně, až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Se mi někdy stává takhle, že večer jdu spát, mám nafouklý bříško, ale do rána se mi výrazně sploští.
1: Jo, ale deka se nadnáší.
3: Deka se nadnáší a
1: takže musíš spát oblečená. Musíš spát oblečená, protože se deka nadnáší a už nezahřívá.
3: No, ale zase mě zahřívá to splošťování.
1: Jo.
3: Je to takový, no.
1: Taky.
3: Není to jednoduchý vyrovnávat teplotu v ložnici. Tak proč tu ještě jsme, když je 10?
1: No proč? No, protože je hezky, protože je poslední hezký den tohoto týdne a vůbec možná celého léta. A Míša se... Mrk, hodila marot.
3: Jo, takhle.
1: Takže ona si samozřejmě vychytává.
3: Takže a teď se my někde... to tady odmakáme.
1: Jo, a teď se někde peleší.
3: Ty jo.
1: Údajně. Jako
3: údajně.
1: Leží.
3: Jako s čajem, myslíš.
1: Ano, ano.
3: Jo, takhle. Ale dobře. Třeba jí někdo
1: klidně,
3: pomáhá.
1: Ať se peleší.
3: Ať se vypotí. Z muziky Riz, nebo taky Arctic Monkeys. A my teda zatočíme s dalším kolem.
1: Jasně.
3: S další
1: když
3: otázkou.
1: Když tady máme.
3: Tak dobře.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou KHD Elefant na Express FM. Je 10 hodin a 8 minut. Máme tady to kolo z minulého týdne s nezodpovězenými otázkami. Ano. To je Q&A takzvaně.
1: No.
0: Okay, tak já s ním zatočím.
1: Tak zatoč.
0: Co pak tady máme?
1: No, jsem zvědavá.
0: To já jsem taky zvědavý. Ty jsi to psala, ne? Tak to musíš vědět, ne?
1: Já si to nepamatuju.
0: Aha.
1: To urvi klidně.
0: Ne, to necháme pro jiný, ne, ještě?
1: Jo, aha.
0: Kdyby ještě někdo chtěl k nám...
1: Tak to já myslím, že bych když tak se zeptala chatu GPT, jak vymyslí dalších 12 otázek, nebo co to tam je.
0: Nejohranější nebo nejotravnější song?
1: Nejotravnější song, jo. Mm-hmm. A chceš, napadá tě celkově, nebo napadá tě poslední dobou? Jako poslední dobou i vím, a možná bych vymyslela i celkově.
0: Jo.
1: Dokonce vím i poslední dobou z našeho playlistu pro mě Rabura.
0: Klidně tní do živého.
1: No, to jsou ty nový Strokes.
0: Jo, ty
1: já už nemůžu.
0: Ty před malou chvíli hráli.
1: No.
0: A my jsme si je tady dali potichu, aby jsme...
1: Já už nemůžu z toho. Z toho autotunu. Já už nechci. Nechci to, nechci.
0: Děkujeme, že ne.
1: Ne.
0: Děkujeme, že ne.
1: Děkujeme.
0: Tak na tom se asi shodneme, to je taková ta nejnovější. Ale jako nějaká ever, co máš jakoby naposlouchaný?
1: A pak mi ještě vadí nějaká za poslední, já už nevím, já vždycky řeknu něco loni a ono je to 5 let starý, jo. Mm-hmm. Ale oni udělali nějakou předělávku, to Unblue.
0: Ano.
1: Jak bylo...
0: Jo, to byl David Guetta, myslím.
1: No, a
0: Bibi Rexha, nebo
1: no,
0: někdo takový.
1: No, a to jsem taky nedávala. Vždycky, když to někde hrálo, to říkám, ne, zase tohle.
0: Jo.
1: Kdybyste radši hráli to původní, tak bych byla radši.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taky pro mě It's a No From Me. A potom samozřejmě pro mě všechny pekelné písničky, které existují, je jakákoliv písnička, kterou miluje nějaké dítě, se kterým ty jedeš autobusem nebo autem, nebo jsi u něj doma a jak mají ty děti vždycky zásek na něčem.
0: Ano, my jsme měli takhle Alvaro
1: 6 hodin
0: Alvaro kuse. Soler Sofia. To bylo. Sofia.
1: A jedeš.
0: A
1: už si chceš
0: a
1: něco...
0: to vypneš. Ne, ještě to tam jde. Takže to jako...
1: A to si chceš pak něco hodně rychle jakoby bodnout do ucha.
0: Hele, no a ještě teda jako, a to se teda omlouvám, já vím, že prostě lidi na mejdanech to prostě to zpívají.
1: Mm-hmm.
0: A to jsou prostě jako písničky od Hanky Zagorový, který vlastně nejsou ani jako taneční.
1: To
0: jsou takový ty jako, že maluj obrázky, nebo jak se to jmenuje.
1: Jo,
0: to,
1: ale maluj zase obrázky, je skvělý.
0: No, přesně.
1: To miluju na karaoke.
0: Děkuju, tak to mě zabíjí teda. No.
1: Takže... Měli jsme 2 hrníčky, 4 talíře, vyzdobené sloníčky, přímo od malíře. Až jak je to čardáš, jak to potom, a potom už jdeš. Ať si auto z garáží, kdo chce, odveze. A jdeš bomby.
0: Jsi mrtvá.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
8: A pro co?
7: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
8: Jasně, co mi vybereš?
7: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
9: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Bobu, já tady chystám zprávy na celou. Je tady další informace o tom, jak se ve Francii kradlo. Zase v nějakým muzeu ukradli se 4 obrazy Renoira.
1: To není možné.
0: Jo. Je to asi za 9 milionů euro, ano. Což je na naše asi 217 milionů korun.
1: Budu hádat.
0: No.
1: Jak to udělali?
0: Jak to
1: ve
0: udělali?
1: Ve Francii.
0: No.
1: Takže, týpci přišli, nesli štafle a měli na sobě vestičky.
0: Ne, nenesli.
1: A měli sebou...
0: Ne, asi nenesli vůbec nic, normálně rozbili okno, přišli dovnitř, vyřízli obraz a zase obrazy a zase šli.
1: Je, tak to je nuda.
0: Je to nuda. Ale já si právě říkám, víš, jak vyřizávají ty obrazy.
1: Mm-hmm.
0: Ani ta Monaliza není moc velká. To je nějaký 77x50, jako ten rozměr. Že za chvíli, jak budou pořád vyřizávat a nacházet ty obrazy, tak ty rámy budou a ty obrazy budou čím... Nebo takhle, ty rámy budou možná pořád stejný.
1: Ale budou silnější
0: a ty obrazy budou menší. Za chvíli na něm budeme koukat pod lupou. Tady pokud je někdo najde, ty obrazy. Jenom tak jsem se nad tím zamyslel, jak to asi jako, jak to pak může fungovat. Že vyřízneš prostě obraz.
1: Tak ho pak zase jenom nalepíš na to plátno a to, co se uřízlo, tak
0: no,
1: to tam
0: jako zůstane. No ale už to bude jako vidět, že jo. Takhle, musíš to potom podlepit asi.
1: No.
0: Jo. Jo?
1: Takhle jedině podle mě to můžeš trošku jako zachránit. No, ale... jako podlepíš a ten rám tam na to uděláš.
0: Tak, jakože. Mhm.
1: Tak to aby mě... ti furt neubejvalo a neubejvalo.
0: To mě vůbec nenapadlo, no. Ale tak jenom prostě tak jakože, že to jsou tyhle ty vyřizávači, že se s tím jako vůbec nemažou. Že by vzali jako celý rám. Tak kdo by se s tím nosil, že jo?
1: No jak to taky vyneseš, že jo?
0: No.
1: Takhle to jenom zamotáš do trubky a
0: jo.
1: Nazdar.
0: Ano.
1: A děláš, že neseš.
0: Nebo to schováš pod
1: bundu. Tabetu, no.
0: Jasně. To se s rámem dělá blbě.
1: No. Hlavně, aby to neskládali, že jo? Hlavně, aby to zamotali.
0: Je to tak. Je to tak. Novinka. Novinka. Express FM. Jungle. Someday, somewhere.

0: Tak já to zase roztočím. To naše kolo otázek. Tak já... Tak, co pak tam máme? Žlutá.
1: No.
0: Historická osobnost jako host.
1: No.
0: Kdokoliv, i ty, smrti.
1: I mrtvoli.
0: To byla otázka na Honzu Dětka, jenom abyste věděli, protože...
1: No, koho by si chtěl pozvat do svý show?
0: Ano, ano.
1: Sedm pádů Honzy Dětka.
0: Ano.
1: Což se teď už nedozvíme, koho. Nemám ani žádný tip, protože musím říct, že ke konci mě pak překvapilo, že se ukázalo, že Honza Dědek je tak trošku Swiftý. Takže jsme si tady povídali o Taylor Swift a to.
0: Fakt, jo?
1: No. Měl docela přehled. Musím teda uznat. Takže nedokážu to odhadnout, že opravdu, tak hele, muzice se věnoval, myslím si, že vždycky, když dělal jako rozhovory nebo psal nějaký články, že to bylo široký, že neměl rád jenom, že by miloval jenom rockovou muziku nebo jenom popinu, že od všeho trošku, takže nedokážu to ani odhadnout.
0: Dobře.
1: Kdo by to mohl být?
0: A ty, kdyby si, která historická osobnost ti schází?
1: Kdo mi schází?
0: No.
1: S kým bych si chtěla pokecat?
0: A já jsem to dneska slyšel.
1: No, ona zase byla v televizi, ta Bětka, teda královna Alžběta
0: druhá.
1: A
0: že to jsou 4 roky.
1: Po tý se mi stýská, to je pravda. Prostě tak nějak mám pocit, víš, jak byl ten covid, potom ona umře a tohle, že se nám to tak furt jako zhoršovalo a že dokud ještě ona to tak nějak držela pevně v rukou, samozřejmě to je jenom iluze, že jo, ale je to moje iluze, takže tu jsem měla ráda a já strašně mám ráda její video, to si pouštím často, když mám špatnou náladu, tak mám stažený video ve svém telefonu, jak královna je taková smutná. Je na nějaký, prostě tam sedí jako v davu, nějaký ty svý loži, ale jsou kolem ní lidi, ona tam sedí a je taková smutná a ten hlas tam říká, svět je k ničemu, prostě už jako kašlat na to. A najednou takhle zezadu tam přiběhnou malý kravičky a ta královna se úplně rozáří a oh look tiny cows, a tak já zase je šťastná, že svět je v pořádku a to se vždycky tak na ní se ráda kouknu, jak mám vždycky radost, když vidí ty malý kravičky.
0: I ta královna dokáže být člověk někdy.
1: Jo, a často si ji vždycky vidím, jak tam chodí po těch kopcích, víš, chodí s těma svýma korgiema a tak. Myslím na ní často, nevím proč, nějak jsem se na ní zasekla. A ty?
0: Hele, nevím. Já tě poslouchám a vlastně jsem úplně přestal přemýšlet.
1: No já jsem to natahovala, aby si mohl to promyslet mezi tím.
0: No já vím, no já jsem tě poslouchal úplně zaujatě.
1: Vašek se netváří, že už ví, nemrká na mě, jakože já už vím taky, tak já budu ještě chvilku blábolit.
0: No ne, tak hele, já mám ten chlapský nemultitasking, takže já poslouchám, jo, dokážu takhle už jako přemýšlet.
1: No tak si dej song a popřemýšlej o tom.
0: Dobře, si nám song a
1: za malou chvilku se dozvíte.
0: Úplně zbytečnou informaci.
1: Koho budeme chtít vyvolat?
0: Ne, já bych se tomu vyhnul.
1: Ne, normálně já zavolám tady prostě nějaký tady médium. Svíčka bude, spojíme malíčky a budeme vyvolávat ducha, s kým by si chtěl promluvit.
0: Já vlastně jako neumím se s někým jako moc povídat. Rád poslouchám jako dobrý rozhovory.
1: No.
0: Takhle bych to viděl.
1: Ano.
0: Že mám rád, když je prostě dobrý jako rozhovor.
1: No a tak si představ, že někdo, koho máš rád, dělá rozhovor s nějakou historickou osobností, že nemusíš ty si s ní povídat, ale můžeš sledovat rozhovor s někým, s kým si nemůžeš. Tak samozřejmě ty si teoreticky můžeš přečíst nějaký rozhovory s královnou nebo máš nějaký přehled, ale kdyby třeba, koho máš rád, dodělá rozhovory podle tebe, dobrý?
0: No takových lidí je poměrně... málo, mám takový jako 3, jako,
1: no.
0: jako nějak jako dobrý.
1: Který, a kdo jsou tví oblíbenci?
0: O kterých jako bych si dovedl, jako, že mě baví ten rozhovor.
1: No.
0: Jo. Někdy Čestmír.
1: Ano. Někdy. Lucka Výborná máš rád, ne?
0: Lucka Výborná, ta se umí ptát tak, jak bych se já chtěl zeptat, ale ty otázky by mě vlastně jako nenapadly.
1: Ano.
0: Ale Lucku Výbornou paradoxně rád poslouchám, ale nemůžu ji vidět. Že v té televizi, jak má tu talk show,
1: jo,
0: tak mě to úplně moc jako nebavilo.
1: No a tak si představ, že Lucka Výborná je zpátky v rádiu a pozve si nějakou mrtvolu. Kdo by to byl?
0: S mrtvolou si ale už moc nepokecáš.
1: A teď jako nemyslím ve stylu, že jako, jo, že kozu by si teď dělal sranu. Haha, dneska, nemyslím jako.
0: Jasně. No čoče, já nevím.
1: Teď nevím, no ne, nevadí.
0: No
1: tak
0: nevím, nevím dál.
1: Nevím dál.
0: Nevím dál. Je možný, že mě nic nenapadlo?
1: Třeba tě to nějak ještě inspiruje. Já už tě nebudu rušit a přemýšlej volně o tom.
0: Dobře.

0: Tak už jsem na to tak trošku přišel. S kým bych si chtěl, kdo už tady není, popovídat.
1: No.
0: Protože zajímají mě jako poměrně chytrý lidi. Takže Leonardo da Vinci. Ten, který vymyslel padák, ten, který vymyslel vlastně základ helikoptéry, jo, vymyslel válečný stroje, když vlastně on byl tak jako pacifista. Takže s ním, jak na to přišel, jak všechny ty vynálezy, který on prostě má na svým jako kontě, že prostě ho bavila ta fyzika a tehdy vlastně s minimálníma, jako nějakýma, neměl žádný počítač, aby všechno propočítal a prostě dělal věci, které takhle fungujou.
1: No právě ho to nezdržovalo, ty počítače, že jo?
0: Jo.
1: Jinak by prostě zapnul do Sims a nic. A vrtulník bychom neměli.
0: Sims.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days. Jen do 20. září.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
9: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jedna. To je Jarov Drive. Auto Jarov. Nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Průzkum ukázal, že bezmála polovina voličů ANO si přeje odchod vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka za motoristy z veřejného života kvůli okolnostem jeho kolize se záchranářským vozem v Praze. Voličům Babišovců povětšinou také vadí výroky o parazitech, teroristech či méně cenných lidech ze strany motoristů. Neznámí pachatelé ukradli v úterý ráno nejméně 4 obrazy z muzea Augusta Renoira ve městě Cannes-sur-Mer na jihovýchodě Francie. Dvojice zlodějů podle záběru z bezpečnostních kamer vyřezávala obrazy z rámu, než se v úterý v 5:48 ve francouzském muzeu spustil poplach. Na 7 stadionech právě zítra bude začínat nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní nastoupí Jihlava, která bude útočit na třetí celkový triumf za sebou, a hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy, což se jí zatím tady nepodařilo. Bude jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Se asi někdo podívat na hodinky. 11,
4: je?
3: Ještě furt? Ještě
4: my
3: furt
4: tam
3: je ráno?
4: Furt jsou, jo.
3: Jo?
4: Jo.
3: Jo.
4: Furt my. No. Furt my. Pořád jede Express ráno. Z muziky si dáme Chance the Rapper, dáme si taky Sombra, dáme si Aiko, ať máme i něco z těch domácích luhů a hájů. My tady aspoň nahlížíme do takového playlistu, který nám většinou ráno nehraje. Mm-hmm. Trošku se to proměňuje, nebudeme lhát, zkrátka hraje se v každý té fázi toho dne. Trošku jinak, jo? Nálado,
3: takže i pro nás je to trošičku někdy jako už jako něco bychom chtěli spružnějšího.
4: Něco spružnějšího? Mm. Bychom si dali nějaký nakopávač dopolední, co by ne? A nás to dokope až do toho oběda.
3: Může být.
4: Vašku, mám tady další zajímavá, naprosto nepodložená data ke GTA.
3: No tak jsem s nima.
4: No.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Takže Sombr na Express FM 11.06. Co ty GTAčka 6? Hele, je to téměř 10 týdnů do uvedení tahle z té šesté řady. Tohle z té hry.
1: Ano, a pro spoustu lidí to znamená 10 týdnů do dovolené. Údajně, jo, a tady mám několik čísel, žádná z nich nejsou nějak přesně potvrzená nějakým průzkumem, výzkumem. Jsou to jako čísla z článků na toto téma. Takže údajně 50 milionů lidí po celém světě by si mohlo vzít aspoň jako 2 dny dovolenou, že se prodlouží ten víkend. Někteří dokonce plánují zkrátka jenom jakože dát si sick day, nebo něco takového, ale každý, kdo asi vede nějaký tým, bude tušit, že jak si lidi začnou
0: hromadně.
1: Kolem 17. listopadu.
0: To bude doslova GTA epidemie.
1: Nějak. A 19. zavolá, že už dneska nepřijdeš, tak myslím si, že to bude všem úplně jasný. Takže 50 milionů údajně celosvětově si chce vzít volníčko. Ve Spojených státech tohleto číslo, aktuálně se to tváří, že jenom 1,5 milionu Američanů si chtějí vzít dovolenou. Mm-hmm. Někteří z nich se chystají na hraní GTA vyčerpat až 10 dní své dovolené. Nejenom jako, že si tam prodlouží ten víkend, ale normálně full v podstatě chtějí prostě hrát si 2 víkendy.
0: Jo, prostě to chtějí to dohrát, alespoň na to poprvé, a pak si to dají prostě ještě jednou už s těma dalšíma jako akcema.
1: A pak budou rok až 2 čekat na GTA Online, ano. Což jsem viděla nějaký poslední odhad. No a samozřejmě k tomu rovnou můžeme přihodit třeba ještě, myslím si, pořád jako aktivní ten příběh vlastně té americké armády, nějaké té jednotky, která lidem, kteří si prodlouží kontrakt, rovnou nabídla 4 dny volno na hraní GTA 6 a dokonce tam už jsem viděla, že několik lidí toto využilo.
0: Takhle jim jdou naproti, jo?
1: Takhle jim jdou naproti, že když se tam, myslím, ještě jakože na roku píšeš armádě, tak oni ti dali 4 dny volna na hraní GTAčka.
0: To je ale dobrý. To je dobrý. No. Takový fenomén to je. Mm. Žádná hra nemá asi takovýhle výhody, jako že by se dostala ještě jako volno.
1: Asi ne, ale už jsem taky viděla i nějaký lidi, co dostali od svých přítelkyň volno. Že normálně museli...
0: Na furt?
1: No ne, že ty holky museli podepsat nějakou smlouvu třeba, že je od 19. do 22. listopadu nebudou vyrušovat a nebudou držkovat, že hrajou příliš.
0: Jo.
1: Už jsem viděla i takovýhle jako virální příběhy. Takže uvidíme, je to zkrátka hodně. Samozřejmě takový ty ekonomičtější plátky a zpravodajství, které se věnují tomuto tématu, říkají, že samozřejmě to bude znamenat pokles, že jo, v ekonomice, tohle lidi budou na těch dovolených, nebudou vytvářet ty hodnoty.
0: No. Ale společnosti Rockstar to asi úplně nevadí.
1: No a tím je to jedno, ti už mají jako předobjednávky za miliardy, takže ty jsou v klidu, klidně, ať si lidi na to vezmou dovolenou. No, ty si budeš brát v pátek dovolenou?
0: Určitě ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Dobře, to nebudu. Jsem ráda, já taky ne.
0: Ale pondělí, úterý, středa. Potom.

0: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
7: Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
6: Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: stěhovanikrbec.cz.
11: Stěhovací a vyklízecí služby.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Swedish House Mafia, ale Kelly, Happiness So Sad. Nějaký happiness má teďka tady babu. Co se tady uhůňáš?
1: Mě se tady směl vtipným videu na internetu.
0: Jo, tak to jo. Mám roztočit kolo?
1: Klidně
0: roztoč. Otázek a odpovědí.
1: Dobrá. Roztoč kolo neštěstí opět.
0: Kolo neštěstí. Zelená, to nemám rád. Nemám rád zelenou barvu.
1: Nemáš nemám vůbec.
0: Moc ne.
1: To dítě připomíná tu koprovku, co nemáš rád, viď?
0: Asi pravděpodobně. A to, když si ženská nevolí nohy a vezme si třeba bílý punčocháče, tak tady vypadá jako koprovka. To mi tak napadlo.
1: Myslíš jako Phoebe Bridgersová, jo?
0: Jo. Největší fuck up, co jste museli vystřihnout a co nám prozradíte. No, to se nás moc netýká.
1: Ne.
0: Ne.
1: My nic totiž nemůžeme vystřihnout, tady je všechno živě.
0: Dobrá.
1: A největší fuck up, kdy jsme ale dnes zapomněli to, vypnout mikrofon?
0: Ta otázka se pořád vrací.
1: No, ona teď už tě chce.
0: No, už tě chce.
1: Už ta otázka chce, abys na ní odpověděl, ona se toho nedokáže vzdát.
0: Kdybyste si měli vybrat takzvaný nástupový song, zápas v ringu, co by to bylo?
1: Jo, to jo, nástupovka do ringu, jo. To nevím, to bych musela přemýšlet chvilku. Takový to, hodně lidí mají takovou tu Sweet Caroline, to vím, jakože to má.
0: Jasně.
1: Na, na, na.
0: To by mohlo být, no.
1: Já bych, víš co, já bych si možná vzala to, já bych si možná vzala Beyoncé Flawless. To si myslím, že by mohlo být docela dobrý.
0: Máme to tady?
1: To tam nemáme právě u nás. To je takový, a to je ještě s Nicki Minaj, to je takový jakože... Ale musela bych to pustit od nějaký jiný části, jo? A ona tam potom přijápí zpávě zpět takový ta...

0: techno. We escalate up in this bitch like elevators.
1: No.
0: She goes down, $1 million on the elevator. She goes down, $1 million.
1: Po tomhle nástupu bych nechtěl být s tebou v ringu. Jsi se nabuzená. Já bych si vystačil třeba s Prodigy, Firestarter.
2: Ty bys si vystačil takhle s Firestarter, jo? Dobře, jo.
3: Co?
2: Co by ne?
1: Přijde ti to málo?
2: I'm a Firestarter.
1: No?
2: Jo, proč ne? To je taky dobrý.
1: Jo.
2: To by lidi bavilo, aspoň by to znali. Na mě by byly naštvaný, že moje neznají. A na tebe by už se tam hypovali všichni.
1: Přesně. Já už se tam...
2: Už vidím tam ty lidi, jak by tam viseli přes to zábradlí, úplně by tam ještě vyplazovali ty jazyky. A měl bys i ty ohnivý spodňáry? Jako kraťasy v takový ty plamenový?
1: Ne, ohnivý spodňáry bych měl, když bych šel z toho ringu.
2: Uvej. Že bys měl i vlasy, třeba bys mohl... Ty bys byl úplně, bys mohl být takový plamínek.
1: Jo, plamínek.
2: A mohla by to být i tvoje přezdívka. Vašek! Plamínek! Mašinda! Jenom bys zase měl bojovat proti hasičáku.

0: Tempercity Reverse Psychology, ještě stále novinka tady u nás na Expressu, ale to jen zítra skončí chlapcům.
1: Ahoj, neptali jste se, ale já vám stejně napíšu. Takhle, my když vás kolikrát poptáme, jako jestli byste nám nenapsali, tak se na nás krom Tomáše vykašlete, tak už se ani neptáme.
0: Můžete nám psát volně, kdykoliv vás něco zaujme. 602 604 903.
1: Jo. Tak Martina nám napsala, sice jsme se neptali, ale stejně napíše, protože tady byl takový jako dotaz, co tady točíme tím kolem, s jakou historickou osobností, třeba nežijící, bychom se chtěli udělat rozhovor, a ona napsala, že by chtěla pokecat s paní Věrou Chytilovou. No, nevím. To byla žena. Myslím, že by nám jeden večer nestačil, a pak ještě Zuzana Navarová.
0: Jo, takhle, s takovýma zajímavýma ženskýma, ty bys si chtěla pokecat, Marti. Hmm? Tak to jo, to vidím. Moje máma miluje, nebo tvrdí teda, že to je citát Věry Chytilový, že chlapy nestárnou, jsou pořád stejný a najednou chcípnou.
1: Jo.
0: To používá ráda často.
1: To ona řekla, no.
0: Jo, řekla to je to.
1: Jo, a my to tak rádi děláme, ale to je pravda.
0: Potvrzeno mužem.
1: Potvrzeno. Ty už běž čudat, já pouštím Youngblooda.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Novinka, novinka, Express FM.
1: Rachel Chinoreri, One Song.

0: Pak víš, co mě ještě napadlo, že by mohlo být docela dobrý s kým se promluvit? S nějakou osobností, co je mrtvá.
1: No.
0: S někým, kdo by mohl vědět, kde je nějaký poklad.
1: Jo, takhle, že by kápnul božkou, kam to schoval.
0: Jo. Mhm. Nenapadá mě teď nikdo konkrétní, nevím, co bychom chtěli najít. Třeba jantarovou komnatu nebo něco takového.
1: Jo. Já jsem ještě taky přemýšlel nad tím, chtěl bych se třeba zeptat mých rodičů, kteří už nejsou, protože o nich vím strašně málo. Mhm. Protože jsem v podstatě jako odešel poměrně brzo a vlastně jsem je tak trochu nechal na pospas jim. A oni se jako o mě zajímali, ale já o ně moc ne a spoustu věcí jako nevím. Takže tak jako.
0: Takže to by tě zajímalo.
1: To by mě zajímalo, no.
0: Takže by si takhle nahlédnul i do osobního života.
1: Přesně, jo.
0: To já bych takhle chtěla nahlédnout do osobního života mého, co tam mluví, pradědá.
1: No.
0: Protože jsem o něm slyšela spoustu zajímavých historek, aby mě zajímalo, co je pravda a co ne.
1: Jo.
0: A navíc taky on napsal
1: nějaký pikošky?
0: No ne, jakože ono se říká, že on jako umřel za záhadných okolností, že nějak, že on byl i třeba pašerák koní a takovýhle nějaký věci. A on napsal knížku, akorát nám jí čorla teta Magda, abych chtěla, aby nám jí vrátila, tak by mě ještě zajímalo. Mm-hmm. Jestli by to třeba nenapsal znova, bych to chtěla přečíst, protože to je nějaká vesnická romance.
1: Jo.
0: A to teď hodně frčí, tyhle ty věci. No.
1: Hele.
0: Tak co jsi tam vytáhl?
1: No, protože tam byly nějaké otázky na toho Honzu Dětka, který se nás úplně netýká.
0: No jasně, tak jsi našel něco, co by se nás mohlo dotýkat?
1: Mohlo by se nás dotýkat. Kdybyste si mohli vybrat místo, kde byste natáčeli, kde by to bylo? New York, LA nebo Mělník?
0: No to byl jako příklad, aby mohl
1: já
0: říct.
1: Já vím, to já vím.
0: Ale no, odkud bychom vysílali,
1: odkud
0: jo?
1: Odkud bychom mohli třeba vysílat? Kde by tě to jako bavilo?
0: Mělník, nevím, tam to mají teda taky hezký v Mělníku. Jsem tam byla na vynobraní pár let zpátky.
1: Z Kostnice.
0: Z Kostnice bys chtěl vysílat.
1: No, když už Mělník, tak Kostnice.
0: No.
1: Ale na městí a tam je z kopce, ne? Mám ten dojem takový, jako, že to jde trošku s nima z kopce.
0: No, my nám sjížděli mikrofony pořád. No.
1: Takže, hele, v LA jsem byl letos, takže New York pro mě.
0: Takže z New Yorku bys chtěl?
1: Z New Yorku, z nějaký prosklený prostě, z nějaký vejlohy, jako se vysílal dřív. Jasně. Express tady na Radlický. Takže bych to jako viděl takhle.
0: A kde, na co bys chtěl vidět?
1: Na
0: chtěl
1: lidi.
0: No já vím, ale jakože chtěl bys vysílat, abys viděl třeba, já nevím.
1: Empire.
0: No.
1: Třeba.
0: A to by bylo lepší být nahoře, abys viděl z Empire.
1: Jo, no tak vidíš to.
0: A tam se dá navíc vysílat ze zhora. A pak si navíc ještě cestou domů můžem koupit plyšovýho King Konga.
1: Každý den si můžeme no. koupit.
0: Nebo na Times Square, ale tam by ti furt blikalo něco. A nebo samozřejmě můžeš jako vysílat někde na Dolní Manhattanu a vidět třeba na Sochu Svobody.
1: Jo. No, takže tak.
0: Takže takhle bys
1: Takže
0: chtěl.
1: Jsme si to zodpověděli.
0: Takže my bychom chtěli Mělník vysílat ne, Empire State Building.
1: Mělník ne, ale New York asi jo.
0: Zkusme napsat Pierrovi, jestli je to reálný.
1: Napiš.
0: My jsme furt chtěli vysílat z těch krajů, víš?
1: Jo.
0: Takže bychom chtěli.
1: Že jsme udělali lokál.
0: Jo, že jsme udělali takový trošku vzdálenější
1: Express
0: kraj.
1: FM, ale New
0: by,
1: York.
0: Ale třeba by to bylo viral.
1: Jenomže tam bychom se nemenovali Express FM, tam bychom dostali nějakou složeninu. XLF 85 109 3.
0: To je možný, no.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policisté dnes ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně dětí, pacientů na lůžkách. Objekt opakovaně prohlédli a bombu nenašli. V 9.40 ukončili bezpečnostní opatření, evakuovaní se vracejí a po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožoval uložením bomby, policisté pátrají. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Vyhrocená atmosféra doprovázela deblové střetnutí na US Open. Bývalá vítězka Roland Garros Jelena Ostapenková neudržela nervy na úzdě a v zápase proti páru Maja Jointová Chang Hao-Ching lotyšská tenistka společně se svou tajvanskou parťačkou Xie Shu-Wei obvinili trenérský tým soupeřek z úmyslného provokování, což vyústilo v slovní přestřelku a tajvanské hráčky si po zápase

0: svítě nepodali ruku. Bude jasno až polojasno a teploty až 32 stupňů.
1: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
0: Jsem si s těma Tajvankama udělal teda trošku. Zase. Chang Chao Ching a Xie Shu Wei.
3: Hezký.
0: Výborný. Tak jo.
3: Měl si vynechat, měl si říct jenom tajvanské hráčky.
0: Já vím, ale oni hráli nějak proti sobě, ne?
3: Já nevím, teď už je na to pozdě.
0: Já vím.
3: Teď už
0: to prostě...
3: Teď už na Tajvanu píšou dopis naší diplomacii.
0: Jo, dobře. A předvolej si diplomata.
3: Přesně tak. Byl tu boss se mě zeptat, on se mě vždycky kolem 12 chodí ptát, jestli s nima nepůjdu na obě, tak jsem mu řekla, že ne.
0: Ne jo.
3: Ne.
0: A to, klidně smola.
3: A to už tady s tebou tu hodinu dobalčím.
0: Já věd, tak to seš teda moc hodná.
3: No, věď, jsem celá já.
0: Roztočíme ještě kolo tedy otázek.
3: Roztočíme kolo neštěstí ještě.
0: Ano, přidáme ještě nějakou zajímavost ze 100 plus 1 zajímavostí.
3: Oh.
0: A dorazíme to až do 13. hodiny, až tady bude Veronika.
3: Je, ta bude koukat.
0: To bude čuberně.
1: Express ráno.
2: Express

0: Předpokládám, babu, že ty jsi to věděla.
1: Co?
0: Jak daleko se dá dostřelit lukem šíp?
1: Jak daleko?
0: Jo.
1: To nevím, jaký je rekord.
0: Právě byl o víkendu, oni takhle v Maďarsku, oni se na to speciálně, nejdřív tam kopali ty hroby, tam bylo to mistrovství Evropy v kopání hrobu.
1: Ano.
0: To bych pominul, to už je pryč, ale teďka...
1: No, takhle, olympijská vzdálenost je 70 metrů, to vím.
0: No.
1: Je to dál, než se zdá.
0: Je to dál, než se zdá.
1: Je to teda pořádná fuška. Kdo jste si zkoušel někdy jako střílet z luku, třeba nevím, někdy to dělají, když jsi někde na hradě,
0: jo,
1: a tam si střílíš, ale to je před tebou, já nevím.
0: 10 metrů.
1: No, možná ani ne. To ne.
0: Ani
1: možná
0: ne.
1: I někdy to jsou jenom jako 3.
0: A kolikrát se netrafíš ani do toho slaměnýho toho?
1: A samozřejmě střílíš takovým srandalukem. Ale já, i když jsem střílela tím jako závodním,
0: ano,
1: tak musím říct, že abych jako takhle, v životě se mi nepovedlo natáhnout ten luk, který má dostřelit těch 70 metrů. To je opravdu to, i když vidíš jako tu naší Marii, ona je jenom taky tím títko, si říkám, tam musí mít neskutečný, a to je ještě, to je navíc jako ani ne v ruku, to máš celý jako zádama, ona musí mít záda jako Hulk, já nevím. Je fakt, jako musím říct, ono se to zdá jako blbost, ale těch 70 metrů je opravdu daleko a natáhnout ten luk je fakt masakr, takže nedokážu vůbec odhadnout, co může být jako nejdelší nějaká vzdálenost, že to
0: tak
1: letí.
0: Tak teď se drž.
1: Takže
0: teď se drž.
1: Já si sednu a držím se.
0: Tak zkus hodit jako kolik.
1: Vůbec nevím. A čím stříleli? Jako klasickým anebo nějakým historickým?
0: Vypadá jako klasický historický.
1: Historický. Takový, co je větší než ty?
0: Ne,
1: takový,
0: ne, ne.
1: Tím anglickým?
0: Ne.
1: Ne, takový jako Robin Hood look.
0: Jo, takový.
1: No stejně si myslím, že nestřelili víc, jak jako stopáďo.
0: Tak teď se podrž.
1: Maďarský... 2,5 kilometru.
0: By se zdivila. Maďarský lukostřelec Jožef Monus zlepšil minulý týden 29 let starý světový rekord ve střele z luku, a to o 80 cm. Dosavadní rekord činil 1062 metrů a 79 cm.
1: No ne, ne, to není
0: a
1: možný.
0: On střelil 1063,59.
1: Ale to musel teda hodně po větru střílet.
0: Nevím, jak to, ale tahle ta soutěž se konala na nějakým suchým jezeře Smith Creek v Nevadě. Takže tam asi jako ani moc nefoukalo, si myslím. A neuvěřitelný, teda jakože první 4 šípy, tak ty dostřelil do 800 metrů, s tím spokojený nebyl, no a potom teda ten 6. šíp byl nalezený až právě v téhle vzdálenosti. Chápeš to?
1: Ne, nechápu to.
0: To je strašný, to musí být taková bolest, jako. Za prvý to natrénovat, to není jen tak, jakože...
1: No, on musí mít ty prstíčky úplně rozbrnkaný.
0: No, a ještě musíš prostě na to mít, jako... No, i ten luk vlastně musí
1: to
0: k tomu
1: odpovídat. To je strašně silný ten luk.
0: On si vyrábí svoje vlastní luky a šípy, jo? A říká, že ročně vystřílí asi 250 tisíc šípů v rámci tréninku, soutěží a ukázek pro veřejnost.
1: No. A kontrolovali, že to nemělo nějaký motorek, ten šíp?
0: Jo, kontrolovali.
1: A nic, jo?
0: Nic.
1: Pak to letělo samo. Jsem nějak nezdá. To musí být nějaký dron uvnitř.
0: Podívej se na novinky, normálně.
1: Nebo do toho zavřeli včely a oni jakoby letěli.
0: A unášeli.
1: A unášeli ten šíp dál. Normálně.
0: Neuvěřitelný.
1: Aha.
0: Novinky, sekce, koktejl, podívej se i na ten look, ze kterého on střílí.
1: Co to je za borce, tam jsi šílený. No Maďar, no.
0: To je nějaká dispozice jako Maďar.
1: No, u nás v rodině ano.
0: A jo, vlastně.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

Jsem ti tak roztočil to kolo, neštěstí, no. Co tady máme po Honzovi dědkovi a z otázky, které on nezodpověděl, ani vlastně ještě my jsme se tady na ně nepodívali, takže vidím tady nejlepší koncert v životě. Mm-hmm. Jaký ty jsi viděla nejlepší tvůj koncert v životě?

0: Klidně se nadechni.
1: Jako v dospívání jsem se hodně dlouho měla zážitek, když jsem viděla poprvé naživo Pink. Mm-hmm. Tak to jsem z toho byla úplně vyjevená. Že to byla moje první taková ta velká americká show, protože do té doby, když jsem byla na koncertě, tak dobrý, vždycky vylezla nějaká kapela, prostě zabrnkali a šli.
0: A to už ona někde visela, že jo?
1: A ona už visela, úplně potápěla se tam do vody, potom na konci vystřelili, jo, prostě zase nějaký ty papírky, jako nějaký ty konfety, a to bylo úplně poprvé, kdy já jsem zažila něco takového, takže vím, že doteďka jsem z toho jako uhranutá. Navíc ona má teda jako skvělý hlas, zpívá perfektně, to, že tam ještě samozřejmě lítá ve vzduchu, dělá tam salta, tyjo, a já nevím, co všechno. Tak to vím, že jsem úplně tehdy jako na to fakt vejrala. To jsme tam byli někdy, no to jsem byla na střední, smyslem. A to jsem nevěřila vlastním očím.
0: Tak to bylo dospívání a teď
1: to bylo dospívání. To... Ale teď jako nevím, co se mi líbilo hodně. To bylo dobrý. Asi ta Eras Tour se mi líbilo.
0: Jo.
1: Že to byl fakt takový jako zážitek. Ještě tím, jak jsem proto musela udělat jako ty extra kroky. A zase, ale nebylo to jenom tím koncertem, to je fakt i celou tou atmosférou. Mm-hmm. Že vlastně tím, že já jsem měla jet do té Vídně a potom se to zrušilo kvůli těm hrozbám těch útoků a já jsem na poslední chvilku se zbláznila a letěla jsem na otočku do toho Londýna. A pak vlastně jsme tam jako vyměňovali ty náramky s těma lidma, a pak jsem vlastně lidi všimli, jako že seš tam sám, tak se tě hnedka se tě ptali, jestli se chceš vyfotit tohle, že ti jako pomůžou. A to patřilo jako k tomu a samozřejmě tak a do toho přes 3 hodiny jako super písniček, tak to bylo jako dobrý, no. To se mi líbilo hodně.
0: Jo. Tak já měl Coldplay, když byli tady v Praze.
1: Jo.
0: Pak už jsem nějak jako na ně nesehnal lístky.
1: Jako vždycky... na výstavišti nebo kde byli? Nebo když byli v tom?
0: Na Slavii.
1: Na Slavii, když byli v...
0: Když byli na Slavii, tak tam mě to jako hodně bavilo. Jsme měli ty náramky, všechno to tam blikalo. Fakt to bylo jako navíc prostě jako Coldplay, jako kapelu mám rád, takže to je prostě jedna z těch věcí. A teďka za poslední dobu, protože Coldplay to už tady byli před 10 lety, možná no. ještě díl, jako jo. Takže my jsme si vlastně asi předloni jsme se vyhlídli, že budou Simply Red ve Vídni. Protože jsme koukali jsme na televizi a se říkali, hele, Simply Red, oni ještě možná hrajou. A tak jsem se jako vychytal a jeli jsme na ně do Vídně. A musím říct, že jak znáš všechny ty písničky, ale opravdu, tam nebyla písnička, kterou by neznal.
1: Jo.
0: Celá ta hala, vlastně jako to štáthale, tam prostě všichni jsme tam zpívali. Kapela hrála jak o život, prostě to byl dobře namazaný stroj. Ty muzikanti prostě hráli, tyho baskytarista, všichni to tam prostě jako mydlili. A ten Mick Hacknell, jako by mu nebylo, já nevím, kolik už 70, tak mu prostě jak 40-letý Jura, to tam všechno prostě dával úplně na pána.
1: Bez problémů.
0: A my jsme teda tam jeli jako na otočku, takže jsme jeli do Vídně, tak jak my vždycky jezdíme, dobře.
1: Uh-huh.
0: Jo, takže jsme potom jeli naspátek a úplně nám to tak zůstalo v hlavě. Celou dobu jsme si o tom vyprávěli, že to fakt jako, že to bylo super, no. Takže tak.
1: To zní taky dobře.
0: Takže kdybyste náhodou přemýšleli o nějakým konceptě a třeba zrovna Adéla byla vaše ta krevní skupina, tak můžete někde vyšmelit lístky, protože už asi nejsou, že?
1: Tým šmelink, no.
0: Tým šmelink.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
5: Na kráji zamíchej a chopej ňam, ňam, ňam.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník,
8: malíř,
7: topenář,
8: podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
13: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
12: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
13: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
12: Přece Hermann.
13: Hermann. Jistota na celý život.
14: Express FM.
15: Hudba. Na prvním místě.

0: Kolotoč neštěstí.
1: Jo, Verča tady není.
0: Není.
1: Tak nic, tak jedeme dál.
0: Já jsem chtěl říct, že kolotoč neštěstí už byl čerpán tady s otázkami.
1: A tak jedeme dál.
0: Už tak se vymyslíme nějaké další, to nevadí, jako však. A kluci budou dneska, nebo a taky ne?
1: No, prej, že se udělalo fakt venku hezky, dali si obídek, že by si šli zdřímnout a že ještě uvidějí. Takže už z toho.
0: Tak jenom dám domů vědět, že nic.
1: No, ať tě doma nečekají dneska.
0: Ať mě dneska doma nečekají. Ne, děláme si srandu.
1: Ne, nebojte, to bychom vám neudělali.
0: Naše posluchači plný zuby.
1: Už pane Bože, říct, že jde ta Verča Koloušková, ještě, že už je zpátky jste dovolený, hlavně ať vysílá, nebo já to tady už nedám.
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: Ahoj.
1: Halo, čau, zítra.
0: Čau.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nakladně od půlnoci hořel supermarket Lidl. Škoda je předběžným odhadem 120 milionů korun. Nyní hasiči pokračují v dohašování. Událost se obešla bez zranění. Maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová dnes oznámila, že Budapešť vyhostí 10 ruských diplomatů, kteří se podíleli na aktivitách neslučitelných s jejich povoláním. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků bělorusku Arinu Sabalenkovou. Zápas začíná v 17.30. Dnes zažíváme typický letní den s jasnou oblohou a teplotou kolem 29 stupňů, ale zítra dorazí studená fronta, zatímco v Čechách bude deštivo s teplotou kolem 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude přes den jasno a může být až tropických 32. K večeru pak dorazí přehánky i na východ. Po 13. hodině vás ze studia zdraví Veronika Kolušková, startuje odpolední blok na Express FM, přeju vám krásné úterý.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Je to Jimmy T. Jimmy T si přeje, aby mu bylo zase 33. No, je mu 40. Myslím, že ještě vůbec nemá špatný. 40, to je skvělý věk, to je nejlepší věk. Bude zpívat za pár let, že si přeje, aby mu bylo 40. Proto se ten song jmenuje 3310. No, Veronika vás ještě jednou zdraví. Všude slyším kolem, že dnes končí léto, že se dneškem loučí léto, protože zažíváme poslední tropický den. Tak jsem si už asi 5 dnů plánovala, že se dnes naposledy v tomto roce a v tomto létě půjdu vykoupat. Rozumějte, já jsem docela zimomřivá, jak má voda po 22 stupňů Celsia, tak tam nevlezu. Takže jsem chtěla jít k řece. No a probudila jsem se a mám pořádnou rýmu a taky nějakou vyrozku, takže z koupání nic nebude až příští rok, ale vy, milí posluchači, co se rádi koupete, tak to ještě dneska určitě využijte a prodlužte si o kapínek to léto. Tak tímto bych to začala a vlastně současně s tím se omlouvám, že zase budu na vás trochu huhňat dnes. Snad mi to odpustíte. A jdeme si dát cigaretku po sexu. Cigarettes After Sex a jejich píseň s názvem Sweet.

0: Tak to byl Harry Styles a jeho Dance No More. Ve Finsku ve školních jídelnách to stravování probíhá tak, že děti si sami podle svého uvážení sestavují porci. Jo, naberou si maso, k tomu přílohu a k tomu porci zeleniny podle toho, na co mají chuť. A ve staré Břeclavi teď přešli taky na tenhle ten finský model, aby se omezilo plýtvání jídlem, takže od září si tam děti sestavují vlastní jídlo. Prošla jsem táborem, jo, jako vedoucí, kde si děti říkají, kolik chtějí jídla, kolik je masa, tak jako 90% dětí řekne bez masa, prosím bez masa a 20 knedlíků vždycky. Takže doufám, že ty děti zůstanou zdravé, že budou jíst tolik masa, kolik potřebují, že děti, které jsou z vegetariánských rodin, si tam nandají ten protein, který potřebují, tak asi snad jim škola důvěřuje a rodiče taky. Ale každopádně dobrý pokus toto, zajímalo by mě, jaké budou výsledky. Hrát si za chvíli budeme Gotyeho, Save Me, pustíme si taky producenta, který se říká Barry Can't Swim.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na dva roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Express. Music
11: first. Express FM.
12: Máte to rádi tvrdý?
13: Edge. Laďte každou středu Express Edge.
14: Express Edge.
15: Na Express FM.

Tak to byl song, který nás ještě na chvíli zdržel v létu. Astronomické léto, kde nám končí kolem 21. Já se podívám, za chvíli vám to řeknu, kdy přejdeme do podzimu už oficiálně. Každopádně festivaly pořád ještě běží, protože pořád ještě se dá být venku a poslouchat muziku na skvělém zvuku, protože venku zpravidla zvuk bývá opravdu dobrý. Takže jaké festivaly můžete ještě stihnout v tomto roce, tak to vám řeknu za malou chviličku. Teď si pustíme skupinu Kasabian, Where Did All The Love Go?

0: Kam zmizela všechna ta láska, ptala se skupina Kasabian. No já nevím, to víte vy. No každopádně, chtěla jsem vám říct, že zatímco meteorologický podzim začal už 1. září, tak ten astronomický začne za 2 týdny, konkrétně 23. září, 2 hodiny po půlnoci, nám nastane podzimní rovnodennost, což znamená, že den a noc budou přibližně stejně dlouhé na celém světě. No pak nás ještě čeká přechod na zimní, tedy standardní čas. K tomu dojde 25. října a bude to znamenat, že se začne stmívat o celou hodinu dřív. A teď mám pro vás na Expressu připravenou novinku našeho playlistu. Je to novinka holandská, málo holandské hudby hrajem, tak jsem ráda, že přibyla tahle věc. Je od holandského trojčlenného projektu Tin Liquor, který k nám zamíří 21. listopadu do klubu Roxy, a ještě se k ním přidal DJ a producent taktéž z Holandska, který se říká Hellslot. A oni spolu jeli turné a jeli spolu turbasem, a když přejížděli z Varšavy do Paříže, tak nespali, ale skládali. A vznikla z toho tahle skladba, která se jmenuje Edge of Forever.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Takže festivaly, ještě nějaké ty festivaly o tomto víkendu proběhnou, i když budou spojeny převážně s vinobraním nebo pivobraním, takže to velké pálařské vinobraní proběhne už od pátku, a to sice v Mikulově. Na několika stagech se tam sejde bohatý hudební program, vystoupí Richard Miller, který je ve vynikající formě, viděla jsem ho na Popmese v Brně, nenechte si ujít jeho koncert, bylo to báječné. Má velikánský orchestr k sobě, zpěvačky, vokalistky, boží. Monkey Business mezi dalšími, Jana Kirchner, Ben Kristoval, ale vystoupí například i třeba Helena Vondráčková. Jdeme dál, pivopění, takhle dohromady, tak se jmenuje festival ve Frýdku Místku, ve kterém budete moci ochutnat pivo z 15 různých lokálních minipivovarů, ale hlavně v sobotu tam zažijete koncert Tata Boys. Pak je tady Chess Fest, který se přesune do Třebíče, tam vystoupí Ben Kristoval a Mik 21. Tak to byly festivaly tohoto víkendu. Třeba jsem se trefila u některého z vás. Pustíme si za chvíli Micky, taky Gorgon City a třeba taky Emauzy od Mata 213 Gufrau dohromady.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
8: Music. First. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Gorgon City a Jim Cook. Oracle.

Emauzský klášter, zvaný taky klášter na Slovanech, nebo jenom Emauzy, to je klášter v Praze 2 na Novém Městě, který v roce 1347 založil český král a římský císař Karel IV. Lucemburský pro řad slovenských benediktínů. No a Emauzy jinak je taky biblická vesnice, kde se lámal chleba, tam došlo na lámání chleba. My si teď píseň Emauzy pustíme v podání Mata 213, který si do ní pozval trojici Gufrau k Matu 213. K Matovi mám důležité datum a to je datum 27. 11. tak už vše bude směřovat k tomuhle datu, kdy pokřtí vlastně dlouho po vydání svoji nejnovější desku, takže buďte tam, buďte v Arše+.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Evropská komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů. Firmám z holdingu Agrofert proto pozastavila proplácení části dotací. Babiše to ale nezajímá, zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Německá policie zadržela 48letého muže, podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech Německa. Na 7 stadionech zítra začne nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na třetí triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy a to se jí v posledních 2 letech nepodařilo. Dnes zažíváme typický letní den s jasnou oblohou a teplotou kolem 29 stupňů Celsia, ale zítra dorazí studená fronta. Zatímco v Čechách bude deštivo s teplotou kolem 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude přes den stále jasno a může být až tropických 32. K večeru pak dorazí přehánky i na východ. To byly zprávy ve 14 hodin. Posloucháte úterní odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to bude Sports a jejich drama King. Mám tady pro vás pozvánku do divadla, se kterou přijdu za chvíli. Ve Švandově divadle na Smíchově se totiž hraje inscenace, která by mohla zajímat všechny, kdo mají rádi grunge, tedy třeba jako Nirvánu nebo Marka Lanegana a další. A je to inscenace, která se jmenuje Pravidla Nirvány. Za chvíli vám k tomu řeknu trochu víc. Express FM. Express.

0: To je inscenace Švandova divadla na Smíchově, která přibližuje osudy Kurta Cobaina a taky vznik hnutí grunge, které vzniklo v Seattlu v 80. a 90. letech jako reakce na zkostnatělou společnost a zachvátilo celý svět. A důležitá v této inscenaci je muzika, protože je to prostě napůl divadlo a napůl je to koncert, na pódiu normálně bicí, kytara, basa, na kytaru hraje představitel Kurta Cobaina Jan Mansfeld, za bicími sedí představitel Lejna z Alice in Chains Matěj Anděl a za basou jako Mark Lanegan Jakub Tvrdík. Takže hudba Ivana Achera naprosto zásadní a jsou to famózní, fenomenální grungeový hity, vytvořený přímo pro tuhle inscenaci. Já doufám, že z toho vznikne třeba nějaký soundtrack nebo něco, doufám, že tomu tak bude. Takže pravidla Nirvány, Švandovo divadlo, nejbližší repríza už tento pátek od 19. hodiny, dokonce s anglickými titulky, další reprízy 2.10. a 24.10. Vstupenky nakoupíte buď na webu švandovodivadlo.cz a nebo přímo na pokladně.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u Webglobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
7: A pro co?
6: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
7: Jasně, co mi vybereš?
6: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
8: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Hudba na prvním místě.

0: Docela dlouhá doba uběhla od posledního alba australských Gang of Youth, Angel in Real Time. Jsou to už 4 roky a teď přišel tenhle song, Things Take Time. Věci prostě někdy trvají a je to song, který předznamenává jejich chystanou desku. A je to song, který je inspirovaný frontmanovou fascinací, zahradničením a pěstováním kytek. Jako témata se v této písni rozvíjejí prostě zrození, růst, smrt a znovuzrození. Takže taková pohodovka o smíření a o proměnách, řekla bych. Co si dáme dál? Muramasa s Clairom, I Don't Think I Can Do This Again. A pustíme si taky třeba Gossip. Zrovna nedávno jsem nějaký reklamě slyšela Gossip a říkala jsem si, tyjo, docela mi chybí jako jejich muzika a docela mi chybí Beth Ditto, jako ta rázná, průrazná, vysoce oktanová zpěvačka.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí RekByty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: RekByty, záruka kvality.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Express. Music first.

Ve 14.45 na Expressu dohrála kapela 1975, zdraví vás Veronika, přeju vám hezké úterní odpoledne. Zase jsem asi předevčírem četla seznam nejzdravějších potravin, kterými, když se budete ládovat od rána do večera, tak budete zdraví. Jsou to samozřejmě super potraviny a pokaždý se tam na předních místech objevují fermentované potraviny, čili věci, které vznikly kvašením, jako je korejský kimči, kvašený zelí, nakládačky, kombucha či kombucha. Tady se neví jistě, jak se tomu má říkat. Já někdy říkám kombucha, někdy kombuče, jak se mi chce. Kysaný limonády, prostě pickles. No a ty, všechny tyhle ty věci jsou super, protože jsou plný probiotik a jak známo, třeba jsou až druhý mozek a zajistí vám dobrou imunitu teďka před zimou a představte si, že tyhle ty kvašený speciality mají svůj vlastní festival a ten proběhne už příští víkend 19. a 20. září na pražském výstavišti. Každý den od 10 do 20 hodin. Co se týká kimči, tak já miluju kimči absolutně v posledních letech. Jak vznikl ten boom, tak já jsem na něj nasedla samozřejmě a mohla bych se ládovat kimči v neomezeném množství, bych ho mohla sníst a nejlepší, jedno z nejlepších kimči, až po kimči, který dělá můj partner Adam, tak nejlepší, druhý nejlepší kimči jsem od něj dostala k Vánocům a je to kimči, který vzniklo ve spolupráci se skupinou Bert & Friends, jmenuje se Bert Či, je to od Fermented, je to limitka, ještě pořád je k prodeji a k mání. Je to půl kila nejlepšího kimči, nejlíp prostě sestaveného, nakořeněného, nakvašeného, jaký jsem kde jedla, takže moc doporučuji i jako třeba dárek. Můžete si to od Berta nechat třeba podepsat. Tak, my si taky od Bert & Friends pustíme skladbu, která nás ještě trochu vrátí do léta a je to České moře. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nakladně od půlnoci hořel supermarket Lidl. Škoda je s předběžným odhadem 120 milionů korun. Událost se obešla bez zranění. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech Německa. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Zápas začíná už v 17:30. A ještě zprávy o počasí. Dnes zažíváme typický letní den s jasnou oblohou a teplotou kolem 29 stupňů Celsia. Zítra ale dorazí studená fronta. V Čechách bude deštivo s teplotou kolem 18 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku bude přes den stále jasno a může být až tropických 32 stupňů. K večeru pak dorazí přehánky i na východ. To byly zprávy v 15 hodin. Na Expressu pokračuje odpoledne s Veronikou. Já vás moc zdravím a přeju příjemný poslech. Rád si teď budeme. Adele.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Slyšeli jsme nový song od skupiny Nothing But Thieves, jmenuje se Baby Cool. V našem hlavním městě odstartovalo velké natáčení Netflixu, točí se u nás totiž série adaptace poslední knížky Dana Browna Tajemství všech tajemství. Již děj se odehrává na pražských lokacích, a takže ta místa budou autentická, která budou nakonec v tom seriálu. Aktuálně se natáčí v Klamgalasově paláci nedaleko magistrátu, točilo se také u Rudolfína na Čechově mostě nebo v obecním domě. Natáčení má probíhat až do konce října. V hlavních rolích se objeví Morgan Spector jako Robert Langdon a Rebecca Hall jako Catherine Solomonová. No a kdy se ten seriál objeví na Netflixu, to zatím není známo. Jisté je, že v menších roličkách se objeví také čeští herci a herečky. Pustíme si Nox and Foster People dohromady All About You.

0: Za malou chvíli tu máme hudební ohlédnutí, neboli rubriku Express Old School, která přichází vždy kolem 15:30 odpoledne ve všední dny. A dnes to bude Old School narozeninový. Narozeniny slaví jedna slavná, velmi slavná zpěvačka a taky skladatelka. No a Adéla není první zpěvačka, která má růžové vlasy. Asi víte, kam mířím.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Express Old School.
1: Energická, dynamická, aktivistická, americká zpěvačka, songwriterka Pink dnes slaví narozeniny, je 47 let. Víte, jak se Pink vlastně jmenuje svým občanským jménem? Elisha Beth Moore Hart. Tak se jmenuje. A proč si říká Pink? No, protože když byla ještě teenager, tak měla chlapeckou postavu, ona má takovou trošku chlapeckou postavu, a tak se jí začalo říkat pan Růžový, Mr. Pink, podle filmu Reservoir Dogs od Quentina Tarantina. Pana Růžového tehdy hrál Steve Buscemi. No a když začala vystupovat ve Philadelphia, tak si to jméno, prostě tu přezdívku zvolila jako své umělecké jméno. My si od Pink pustíme single, který proslavil po celém světě a byla to obrovská bomba. Je to song, který se jmenuje Get a Party Started. Vyšel v roce 2001 na její druhé desce. Nenapsala ho Pink, napsala ho Linda Perry, zpěvačka skupiny Four Non Blondes, a napsala ho pro Madonu původně. Ale Madoně se nějak jako nezdál, tak ho nabídla Pink, no a Pink po něm sáhla, protože chtěla s Lindou Perry dlouho spolupracovat, no a stal se z toho obrovský, ale opravdu obrovský hit. No a Linda Perry si dokonce zahrála barmanku v klipu k této písni. Pink do Spojených států přejeme všechno nejlepší, jak se má dobře.
0: Express Old School.

0: Express Filmix.
1: Z nesváření bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia. A měli u toho kamery, spoustu kamer. Film Oasis Don't Look Back in Anger, který se ještě letos objeví také na platformě Disney+, je napůl koncertní záznam a napůl dokument o odpuštění, plný emocí, a to hlavně těch chlapských, takže divák při sledování nedostane šanci být cynický po Gallagherovsku. Snímek sleduje Liama a Noela během monstrózního společného turné, které k naší lítosti minulo pevninskou Evropu. Dokument nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost posledních let a zachycuje jedinečnou atmosféru i emoce, které prožívali členové kapely i jejich fanoušci po celém světě. Přináší exkluzivní záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než 20 letech. Vedle světového turné film zkoumá také hluboký emocionální dopad tohoto mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi.
2: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? The sense of what it meant to people. I heard you say there are no words, beautiful people.
1: Do kin míří také povedený mysteriózní a akční sci-fi thriller Hope, který je jedním z nejdražších jihokorejských filmů všech dob. V odlehlé vesnici Hope Harbor dojde k sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Policejní náčelník a policistka se vydávají zjistit, co se stalo. Mezitím se do nedalekého lesa vypraví také skupina lovců, aby záhadnou bytost vypátrali. Brzy se však z lovců stává kořist. Nic není takové, jak se na první pohled zdá, a ze strachu se rodí nedůvěra, která postupně přerůstá v konflikt mezi lidmi. Události se začnou vymykat kontrole a zdánlivě izolovaný incident nabývá rozměrů katastrofy, jejíž důsledky mohou být kosmické.
0: Express Filmix
3: na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
3: Express.

0: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů s kladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
10: Změnili jste adresu,
11: stěhujte se bez stresu.
10: Naše rada zní:
11: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: Stěhovánikrbec.cz.
11: Stěhovací a vyklízecí služby.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Doposlechli jsme si skupinu Rudimental a skoro jsme se doposlechli taky odpolední vysílání s Veronikou. Tímto se s vámi loučím, milí přátelé, ještě jsem dnes nepopřála k svátku a svátek mojí Mariany. Takže Mariánky, všechno nejlepší vám přeju, užijte si dneska krásný den, máte k tomu hezký sluníčko, tak vám přeju hezkou oslavičku. No a za chvíli už jsou tady pánové, Petr s Michalem a jejich Express Drive, tak si užívejte další vysílání na Expressu, společně se můžeme slyšet zase zítra od jedné. Před námi jsou ještě tři songy, do konce této hodiny budou to Slow Pulp, bude to Little Sims a bude to Rose Grey. Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: nezajímá a neřeší ho, zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Ukrajina dostane od Velké Británie 100 milionů liber na nákup obranných prostředků, včetně raket do systému Patriot. Nizozemského cyklistu Dylana Groenewegena během pondělního tréninku srazil motocykl, který mu nedal přednost na kruhovém objezdu. Sám vítěz 6 etap Tour de France pak na sociální sítě napsal, že se nehoda obešla bez vážných zranění. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibyde oblačnosti a později se vyskytne déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, na horách od 16 do 22. Nehody aktuálně řeší na D10 na 57. kilometru ze směru do Prahy, na silnici číslo 20 ve Starém Plzenci, okres Plzeň město, taky v Jihlavské ulici v Brně, v Jáchymovské ulici v Karlových Varech a v Praze v ulicích ve Žlípku, po Černické a taky v Bubenejském tunelu směr na Letnou, tam je porouchané vozidlo, tak dejte pozor a poslouchejte taky Express Drive, který právě teď začíná. Zdraví vás Petr a Michal.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Petr Novák a Michal Plšek. Na Expressu.

0: Hudební pozdrav od kapely z Kentucky, a sice v rámci skladby Beaches in Tennessee. Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál, nebo spíš odpolední drive, abych to tak řekl. My jsme se tu s Michalem nedávno o Cage the Elephant bavili a podle všeho jsou zpátky ve formě a myslím si, že bychom si taky zasloužili jejich koncert.
1: No, ale bohužel jejich turné nás míjí, takže pokud patříte mezi skalní fanoušky tohodle, tyhletý fine party, tak si najděte nějaké koncerty v blízkém zahraničí. Nebo i v dalekém zahraničí, pokud si chcete udělat výlet, samozřejmě.
0: Samozřejmě, nabízí se němečtí sousedé, které čeká halový koncert, no a my se prostě budeme muset smířit s jinou kulturní nabídkou, ale ta se neustále rozrůstá, mimochodem dneska možná odpoledne vám taky nějakou aktualitku z koncertní branže přineseme, teda pokud to bude stát za vaší pozornost.
1: No, to o tom rozhodujeme my a taky rozhodujeme o tom, že někdo z vás si odnese set alkoholických a nealkoholických nápojů, protože tady budeme mít další soutěž s Alkohol.cz, samozřejmě jenom pro dospělé starší 18 let.
0: Ano, a pro všechny ostatní, krom muziky, budeme mít i knižní tipy. Měla by dorazit Maruška Irová, a to zhruba za hoďku.
1: Dneska jsme ji viděli na obědě, tak snad tak neutekla z práce.
0: Neutekla, viď? Jenom jestli nemá špatný svědomí, že nic nepřečetla, ale já myslím, že ta to načetla.
1: Ta má načteno.
0: Ta má načteno.
1: Na 10 rubrik. Na 10 let rubrik, tak
0: no
1: spíš.
0: No a do toho tu máme ještě nějaký zajímavý vědecký studie. Pak si možná, když na to přijde čas i atmosféra, řekneme o historii jednoho léku nebo takové medicínské pomůcky, která původně měla být úplně pro něco jiného. No, já si myslím, že to bude nabušený. A to, co dneska nezúročíme, to zúročíme zítra.
1: No a z té muziky vám právě teď nabízíme jeden z největších hitů letošního léta, Moving to the Sun, nebo Killers a jejich Spacemana.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Tohle to jsou chlapci z města Hříchu, aneb Killers se skladbou Spaceman, no ale to není jediná hudba, která nás všechny odpoledne čeká.
1: Víš co by, ale mě zajímalo, jestli ještě vlastně dnešní mladí lidé vědí, co znamená město Hříchu. To by si mohli představit třeba
0: most,
1: nevím, Paříž nebo most, přesně, prostě města, kde jsou nevěstince třeba, že jo, hodně, nebo Amsterdam, kde ta červená, nebo ta čtvrť s červenýma lucernama. Město Hříchu se dřív říkalo Las Vegas, protože tam lidi hřešili a házeli tam prachy do automatu.
0: Jo,
1: a na kuličku.
0: A honili holky a chlastali.
1: No, a my nic takového neděláme, ale pouštíme vám tu nejlepší hudbu. Za chvilku to bude Oliver Drago anebo Jack White, celý se úplně třese na to, aby vám mohl zahrát svůj song.
2: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
6: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
13: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
14: A pro co?
13: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
14: Jasně, co mi vybereš?
13: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
15: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
16: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
17: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
18: Express FM.
19: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Detroitu Jack White a jeho I'm Shaking, skladba z roku 2012.
1: No a vy se možná taky budete třást, až vám řeknu o challengech, které údajně nezvládne splnit 99% lidí na světě. Tak no, první, jo.
0: Tak povědej.
1: 30 dní bez cukru.
0: To znamená jako nic, v čem je obsažen cukr?
1: Žádný čokolády, žádný limonády, žádný skrytý cukry.
0: Skrytý cukry, to je
1: údajně
0: těžký.
1: Po 20. dni tvoje pleť, energie a taková ta čistota tvého těla se jako zvýší. No.
0: Hmm. Ale nikdo to nedokáže.
1: No 1% lidí určitě. Pak tady je jedna challenge, která podle mě je hloupá, jo? A to je 5 litrů vody denně na 21 dní.
0: Nevím, v čem by to měl pokoušet.
1: No, říká se jako, že třeba 2, že jo? 5 je asi zbytečně moc.
0: No určitě.
1: Žádné displeje po 10. hodině večerní na 14 dnů. To je v pohodě, s tím já jsem v pohodě, protože já v 9 chodím spát s prckem. Já přijdu domů, trošku se s ním pomazlím, dáme si sprchu a jdeme spát. Já se, takže jako tohle zvládnu i navíc než 14 dní asi. Pokud teda nebudu zrovna pracovat v noci, no, to je pravda. To bych asi nevydržel.
0: To ne.
1: A tak nevydržím. Denně meditovat 21 dní, co ty?
0: Že každý den budu meditovat no. V sérii 21 dní.
1: No, no.
0: Každý den medituju.
1: No to je dobře. Chladná, ale velmi chladná sprcha po dobu 30 dnů a myslí se tím, že 60 sekund na sebe necháš téct opravdu studenou vodu, až ledovou. To jste dělali v posilovně s šéfem, nevím, jak dlouho jste to teda vydrželi, podle mě to minuta nebyla teda.
0: Ne, bylo to určitě minuta a dřív jsem se taky sprchoval ledovou vodou, určitě, tak jsem si u toho nějak počítal, ale jako to si myslím, že je uskutečnitelný nebo splnitelný.
1: Zmizet na 3 hodiny, jednou za týden, bez telefonu na 3 hodiny zmizet do přírody třeba.
0: No.
1: Bez jakýhokoliv dalšího člověka.
0: Sám.
1: Že prý pak se sám sebe slyšíš. Svoje myšlenky.
0: Jo, tak já to od víkendu vyzkouším.
1: Dobře. Každý den si zapisovat své zážitky z toho dne.
0: To já nejsem deníkovej typ, to jsme já se bavili, ne, abych skončil u prvního zápisku.
1: No takže, hele, zatím jsme došli k tomu, to už byla ta 7, jo?
0: No.
1: Že bychom zvládli asi 2 z toho, no možná 3. Když 21 dnů nebudu mít noční hraní, noční práci, tak zvládnu ten telefon úplně bez problémů. Bez cukru si neumím úplně představit, jestli bych to zvládnul, ale můžu to klidně zkusit. Akorát teďka jako se připravu, že 30 dní budu trošku nevrlej. Teda nejenom 20, protože no, po 20. dní se všechno zlepší, tam píšou.
0: No tam ten cukr je dneska, jak jsi říkal, že i skryté, jo? Tak to si nedáš ani pivko, že jo?
1: No to určitě ne. No. No. A to jako, ale hlavně si nedáš spoustu věcí, to si nedáš ani třeba jako asijské jídlo. Tam taky ten cukr je schovaný, že? Skoro v každém.
0: Takže já to vidím na tu spršku, zameditovat si a toulat se po lese.
1: Tak to je dobrý plán.
2: Drive. Odpolední drive.

0: kytarista amerických The Internet a taky skvělý solový interpret Steve Lacy, jeho pecka Oh Yeah, která si svoji popularitu získala i díky tomu, že se objevila v závěrečných titulcích nového Spidermana.
1: Já jsem sliboval jeden z nejslavnějších vedlejších účinků v historii medicíny a doufám, že my dva ho dlouho nebudeme potřebovat, protože ten se týká Viagry, která původně vůbec neměla pomáhat s poruchami erekce, ale vědci hledali lék na problémy se srdcem. A v druhé polovině 80. let v Anglii výzkumníci pracovali na nové látce proti angíně pectoris, tedy bolesti na hrudi způsobené nedostatečným prokrvením srdečního svalu. No a jednou z nadějných látek je sloučenina, která je označována jako UK92480, a kterou známe dneska pod názvem sildenafil.
0: No a se ti prokrvilo úplně co jiného.
1: No, ona ta myšlenka byla jednoduchá. Ta látka měla uvolňovat cévy, zlepšovat průtok krve a tím pomáhat pacientům právě se srdečními problémy. No a v roce 1991 se sildenafil dostal do klinických testů, ale přišlo zklamání, protože na angínu pectoris nefungoval tak dobře, jak vědci doufali, a už to vypadalo, že celý projekt skončí neúspěchem.
2: Mě by jako totiž zajímalo, jak ty výzkumníci jako co dělali, jo? Protože pak si všimli poměrně neobvyklého vedlejšího účinku.
1: Že někteří muži zapojení do testování hlásí, že použití látky mají výraznější erekci. No a v tu chvíli se totálně změnil ten směr toho výzkumu, jo. Ta společnost začala sildenafil testovat právě jako přípravek proti erektivní dysfunkci a první pilotní studie zaměřená přímo na tento problém proběhla už v roce 1993 a výsledky ukázaly, že ono původně nechtěné působení skutečně funguje. Princip spočívá v tom, že ten sildenafil blokuje enzym označovaný jako PDE5 a díky tomu se prodlužuje účinek látky, která pomáhá uvolňovat hladkou svalovinu a zvyšuje průtok krve v topořivých tělesech. No zkrátka, omylem takhle se na svět dostala věc, která pomáhá spoustu chlapům po celém světě. Jak říkám, já doufám, že my dva ještě se o jejich účinkách nebo o jeho účinkách nějakou dobu nepřesvědčíme. A je to prostě takový krásný příklad, kdy vědci hledají jednu věc, náhodou objeví něco úplně jiného a ono to funguje ještě líp než ta původní.
0: No takhle přece taky vznikly cornflakes, že?
1: No, to jsme tady přece říkali u nechtěný vynálezy, že?
0: No, to přece oni původně chtěli, aby to potlačilo libido a nakonec z toho je snídaňový hit, no. No ale tady u toho léku je vlastně fajn, že on jako vlastně se úplně neodchýlil, že? Protože on byl jako na nemocný srdce. A vlastně, když ti něco nejde, jako tady naše mužské orgány ti nefungují tak, jak mají, tak máš taky nemocný srdíčko, přesně, zlomený,
1: tak,
0: že
1: tak
0: jo?
1: Máš taky zlomený sval.
0: No, takže ti to vlastně pomůže na srdíčko stejně. No. Hurá.
3: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. EcoRaster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml 1 za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
12: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: se skladbou Frido. Já bych se tě rád zeptal, jestli se bojíš mikroplastů.
1: Ale tak, čekal jsem leco za otázku, ale že jestli se bojím, no tak, tak asi jako bych z toho, mohl bych se jich bát, že?
0: No, tak v tom případě doufám, že máš rád kimči.
1: Nejím kimči moc.
0: No, tak to je chyba. Protože nová jihokorejská studie zjistila, že probiotická bakterie izolovaná z kimči dokáže v laboratorních podmínkách vázat až 70, teda 87% polystyrenových mikroplastů a za podmínek, které napodobují lidské střevo, stejně vázala zhruba 57% mikroplastů. Jo, a ta vzrušující část je to, že by vlastně pravděpodobně by to mělo být tak, že vlastně ve fermentovaných potravinách jsou přirozeně tyhle ty bakterie, to znamená, že bys nemusel jako izolovat je, ale normálně jíst fermentované potraviny s kimči v čele.
1: Tak jako, proč ne?
0: No. Takhle jednou za čas sebe vypudit mikroplasty a pak zase normálně jíst svíčkovou.
1: Takže si jako nárazově můžu dát kimči a vypudit mikroplasty a pak zase jedu bučku, jo?
0: Přesně. To je dobrá zpráva.
2: Express. Express Drive.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády. Návrh rozpočtu, který kabinet představil, podle lidovců odporuje programovému prohlášení vlády. Maďarská ministryně zahraničí Aneta Orbán oznámila, že Budapešť vyhostí 10 ruských diplomatů, kteří se podíleli na aktivitách neslučitelných s prací diplomata. Mluvčí ruské diplomacie slíbila tvrdou a bolestivou odpověď.

0: Nehoda teď hlásí 172. kilometr nehodu, tedy D1 ve směru do Prahy, taky 46. kilometr D7 ve směru do Chomutova, tam havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce a se zvýšenou opatrností projedete. Krupa na Rakovnicku na silnici číslo 6, to je další místo nehody, stejně tak Davidský tunel směr Malovanka, tam jsou v sobě nákladák a osobák, Nepomucká ulice v Plzni a Třída míru v Olomouci, tak jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express Drive, odkud vás 2 minuty po 17. hodině zdravíme. Petr a Michal.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Enjoy your life, říká Romy. A pro někoho určitě je součást toho, že si užívá život, také čtení knih.
1: Přesně tak, protože úterý znamená, že v odpoledním driveu řešíme knihy, respektive tu řeší s námi Maruška Irová ze Seznam zpráv. Ta už sedí na svém místě.
2: Čau kluci.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak povídej.
2: Tak jo. Jako vždycky jsem si přichystala dvě knihy, jednu novinku a jednu starší. Začnu tou novinkou, která se jí

0: jmenuje Kde štěkají kočky, napsal Stanislav Beran a je to zase, po dlouhé době jsem četla hezký takový román, který má ten táhlý delší děj, není, jsou tam žádná velká rodinná traumata a dramata, byť tam samozřejmě taky jsou, ale úplně to o tom tak není. Nicméně od začátku odehrává se to vlastně ještě před rozpadem Sovětského svazu a potom druhá časová linie je po rozpadu Sovětského svazu a hlavní hrdinka Naďa někdy v těch 60. 70. letech otěhotní v Moskvě s vojákem, který je tam ve službě a rodiče ji vyženou z domu, takže ona se s ním odstěhuje se s ním na Kavkaz do takového malého městečka, kde chcíp pes, lidově řečeno. A mají spolu dvě dcery a teď je to jako vyprávění o tom jejich životě, o tom, jak je to vlastně žít v tom podhůří. Samozřejmě do toho pak vstupují dějiny, že jo, rozpad Sovětského svazu, to, jak tam mezi sebou ty postsovětské země měly spory a válčily, ale vlastně jako navzdory tomu, že tam ty dějiny se jich dotýkají, tak je to pořád jako psaný takovou jako příjemnou formou. Občas je to usměvné chvílemi mi to připomínalo, jako když člověk čte třeba Svět podle Garpa od Johna Irvinga, že to je takový jako, bych řekla, skoro až jako nečeský román v tom dobrém slova smyslu, že si myslím, že jako kdyby to napsal někdo právě třeba ze postsovětských zemí nebo nějaký zahraniční autor, tak by to asi člověka úplně nepřekvapilo. A jsem docela překvapená, že se tady o té knize moc nemluví, moc se o ní neví, neproběhla žádným hypem na sociálních sítích, což mi přijde škoda, protože je to opravdu jako hezký román o jedné rodině, která je tak, jako bych řekla, zvalchovaná dějinnými událostmi.
1: No, taky teďka vyhypujeme my, jak teď ve vysílání, tak následně na sociálních sítích, takže poprosím ještě jednou autor, název a Maruščin index.
0: Jmenuje se Kde štěkají kočky, napsaný Stanislav Beran, vyšla v nakladatelství Odeon a četla jsem ji docela dlouho, četla jsem asi 14 dnů, ale je to prostě tím, že ten děj se tak jako táhne příjemně a není to klasický page turner, což nevadí v tomhle případě vůbec.
1: Takže si od ní odbíhala k jiným knihám? Byla si nevěrná, nebo?
0: To ani ne.
1: 14 spíš, dní prostě spíš, si ji tak jako odkládala a zase brala
0: to
1: do
0: ani
1: ruky.
0: Ne, spíš je to takový jako, že si užíváš to čtení a není tam tolik přímých řečí, takže to tolik jako moc sejpá to čtení.
1: Mm-hmm. Dobře, děkujeme. Za chvilku si dáme další, tentokrát starší a lety prověřenou.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Tolik Celest s trackem Stop This Flame a my už můžeme pokračovat v našem knižním putování.
1: Tak druhou knihu, kterou jsem si připravila pro vás, která je starší, vyšla už někdy, mám pocit, v roce 2008, ale je, bych řekla, bohužel víc aktuálnější, než bychom si přáli. Zejména k tomu určitě jste zaznamenali, jak minulý týden zemřel Radko Mladič a jak ho opět lidé oslavují, trošku nepochopitelně. A někdy v tom roce 2008 vyšla kniha od českého novináře, publicisty Jana Urbana, která se jmenuje Všem sráčům navzdory a neb válka, o které nechcete nic vědět. A jsou to vlastně sebrané reportáže, které on napsal, nejčastěji to byly Lidové noviny, které psal on vlastně do Lidových novin, když pokrýval válku v Jugoslávii. A je to vlastně mix příběhů, které on tam sbírá mezi lidmi, že jo, když se tam mezi nimi pohyboval. Zároveň tam jsou články, kdy on popisuje třeba o tom, jak se k tomu stavila Evropa a NATO, OSN a podobně. A je to vlastně knížka, kterou by si podle mě měl přečíst každý, protože třeba například já jsem vyrůstala v 90. letech a musím se přiznat, že o válce v Jugoslávii, že to šlo vlastně vždycky všechno kolem mě, protože jsem tehdy byla malá, takže na škole jsme se neučili, že to bylo moc brzo a pak člověk jako dospěje, nějak se o to moc jako netýká, že jo, nebo už to nějak jako zapomene. A vlastně až jako díky tomu, že jsem si přečetla tu knihu těch jeho vlastně článků a reportáží, tak se mi to všechno tak nějak jako líp pospojovalo. A člověk si to připomněl a myslím si, že vzhledem k tomu, jak kolem nás tady hoří Evropa ze všech stran, tak si myslím, že je fajn si připomenout, jak málo někdy stačí k tomu, aby se rozdmíchaly tady boje.
2: No, měl bys to přečíst hlavně fotbaloví fanoušci, všichni oba, co umí číst.
0: Já myslím, že by měli přečíst všichni.
1: Je to
0: povinně.
1: Tak.
0: Povinně ty, kteří si to nepamatují, nebo si to přelakovali na růžovo.
1: Víš, ono je to podle mě hrozně jako těžký si to pamatovat, jako chápu, že ty lidi si to pamatují, ale i tím, že vlastně třeba ta informovanost tehdy nebyla taková v takové rychlosti jako dneska, tak spousta těch jako věcí si myslím, že vypadla, lidi zapomněli. Pravda. A přitom...
0: Jo, připisují humanitární bombardování jinému prezidentovi a podobně, že jo?
1: Přesně
0: pravda,
1: tak.
0: No.
1: Přesně tak.
0: No a přestože je to takhle vážné téma, přečetla jsi to rychle?
1: Ne, četla jsem to hrozně dlouho, protože jsem si to musela kouskovat. Bylo to opravdu jako místy dost drsný, takže já jsem to četla, řekla bych třeba před nějakýma už skoro 10 lety a četla jsem to jako na etapy. A
2: ještě vždycky bych to vyměnila za nějakou romanťárnu, aby si trošku přišla na jiný myšlenky.
1: Přesně. A koho by to bavilo tohle téma, nebo bavilo to je asi jako...
0: Zaujalo?
1: Zaujalo. Tak vyšla pak i kniha od polského reportéra, která se jmenuje Jakoby sjedla kámen, která je vlastně taky, ní napsal reportér o válce v Bosně, ale on psal většinou to, co bylo po, takže třeba právě odkrývání těch masových hrobů a je to taky dost silný čtení a obě dvě knížky vyšla v nakladatelství Absint a pořád jsou k dostání.
2: Děkujeme a budeme se těšit zase za týden a doufám, že to zase bude, že
1: zase vezmu něco.
2: Jedna trochu lehčí a jedna nějaká třeba klidně
1: přesně,
2: těžká.
1: Mám pro vás připravenou pěknou knížku na příští týden.
2: Tak, tak se my se těšíme.
1: Tak jo.
2: Pa, pa.
3: Drive. Odpolední drive. Kupni knihu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: To jste ještě nevěděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
0: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. autojarov.cz.
10: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26. Express.
11: Music first.
12: Express FM.

0: To byly Strokes, jejich aktuální záležitost Lonely in the Future.
1: No a kdo možná bude v budoucnosti trochu osamělý, to je Tom Jones, ten totiž skončí po 14 letech jako porotce v pořadu The Voice UK, ale neskončí úplně dobrovolně. On tam dělal takového toho trenéra na plný úvazek, měl pod sebou svůj tým pěvců, které trénoval a oni pak soutěžili. Nevím, jestli znáš vlastně princip tyhle soutěže, u nás byla jako Hlas Československa, mám pocit, nebyla úplně úspěšná, takže už jí televize nedávají, každopádně v Británii, kde vznikla, je velmi populární a on dostal nabídku tedy od ITV, že by ho jako mohla udržet v jiné funkci, ale on asi úplně nemá zájem. No, vydal prohlášení, ve kterém řekl, že ten pořad miluje a váží si diváků, ale že prostě ITV teďka ho jako odstranila, nabídla mu roli, která pro něj není úplně jako zajímavá. Je to menší role a on by se neangažoval od začátku s tím týmem a není z toho nadšený. A řekl k tomu ještě hezkou věc. Myslím, že není vhodná doba na vyhazování 86-letého člověka, který je ve své práci stále docela dobrý.
2: Hele, já tyhle ty talentové soutěže úplně nedávám a divím se zrovna tomu Jonesovi, takovému starému pardálovi, jako zmiňoval si jeho věk, že jeho tohle to ještě nějak rozhazuje. Já si myslím, že on by si mohl užívat pěkně doma někde a když už ne doma, tak třeba i v tom Las Vegas a tímhletím se vůbec netrápit.
1: No, mohl by, ale tak očividně ho to bavilo, naplňovalo a já mám pro něj, když tak, jeden návrh.
2: Pust mu písničku.
1: No, že by jako až pojede do Londýna zase. Že by se mohl tady zařídit podle téhle písně. Burning Down the House, ITV, jaký jste byli.

0: is done. No, to už je taky done, tedy ukončené. Za chvilku si dáme třeba Travis nebo LF System, ale teď tady máme zase nějakou tu zajímavost pro vás.
1: Ano, není to tak dávno, co jsme se tu s Michalem bavili o tom takovým nešvaru, který se rozjel v amerických restauracích a týkal se výše zpropitného, ano. Kde si vysloveně číšníci jako dost nevybíravým způsobem o to zpropitné říkají. No a teď se v rámci následujícího průzkumu přesuneme do našich luhů a hájů, protože se uskutečnil nový průzkum mezi 3000 Čechy a zaobírá se tím, jak Češi dávají díško. A ten průzkum ukazuje, že největší část hostů se skutečně pohybuje kolem naší tradiční 10% hranice. Přibližně 29% lidí při spokojenosti nechává 6 až 10% z účtu. Dalších 23% přidá maximálně 5% a asi 15% lidí jednoduše zaokroulí. To znamená 299, 300.
0: No jo, to mě vždycky baví.
1: Což znamená, že více než 10% nechává obsluze zhruba každý sedmý zákazník. To není moc. Ale zajímavější je, co musí číšník nebo servírka udělat, aby nedostali vůbec nic.
0: Protože no to by mě zajímalo.
1: Občas se dostaneš do situace, kdy ten servis a nebo ten produkt neodpovídá kvalitě, jakou si představuješ, a pak to samozřejmě by si měl ohodnotit nulovým díškem. Mohl bys čekat třeba špatně přinesený jídlo. Ale opak je pravdou. Nejhorší je podle Čechů nepříjemná nebo neochotná obsluha. To znamená, ty můžeš dostat super produkt, ale pokud ti ho přinese neochotná číšnice nebo neochotný nebo nepříjemný číšník, tak kvůli ní by nedalo zpropitný více než 34% dotázaných.
0: Jo, to chápu, protože, jak vždycky říká guru českých hotelierů, restauratérů, Zdeněk Polorejch, ten servis je snad důležitější než ten produkt, že?
1: Přesně tak. Na druhém místě je dlouhý čekání. Na objednávku, jídlo nebo třeba možnost konečně zaplatit. Kvůli tomu by díško vynechalo 23% lidí.
0: Záleží, jak asi každý vnímáme dlouhý čekání. Protože třeba při obědě, když čekáš půl hodiny a máš na ten oběd půl hodiny, tak asi to není úplně vhodný. Když jdeš večer na pár škopků a k tomu si chceš dát jídlo, tak asi to jako vydržíš. Ale někdy máš už velký hlad.
1: No.
0: A ta netrpělivost podle mě se podle toho taky jako měří, víš? Jakože když tam jdeš hladovej už, tak třeba i 20 minut může být dost, a když tam jdeš jakoby, že si třeba chceš jenom něco ochutnat, nebo že tam prostě jdeš jako normálně uspokojený, anebo prostě nemáš úplně potřebu se najíst, tak klidně jim dáš i 3/4 hodiny a furt seš v pohodě, že?
1: Samozřejmě, když nespěcháš, když si večer s někým, s kámoškou, s ženou sednout, děláte si hezký večer, tak jestli dostaneš jídlo za 15 nebo za 40, když tě na to třeba upozorní, že jo?
0: No jasně.
1: No a co se týká třeba chyby v objednávce, jo? Že ji špatně vyřídějí, tak ta je až za tím vším. To jasně. Těm lidem vadí úplně nejmíň. Společně s tím, jak i personál následně řeší, by kvůli ní zpropitné nedalo necelých 13%.
0: No ale tak když samozřejmě jako ti řeknou, že to je vlastně tvoje chyba, tak to už zase se dostáváme zpátky k té nepříjemné obsluze, že? Nebo jako neprofesionální. Ano, to, že? No, to je těžký.
1: A když ti číšník přinese něco jiného, ale omluví se a snaží se problém rychle napravit, máte podle všeho větší šanci mu odpustit než člověku, který přinese všechno správně, ale chová se nepříjemně. A zajímavý je placení kartou. Protože znáš to, terminál otočí směrem k tobě, objeví se nabídka zpropitné 10%, 15%, 20% nebo žádný.
0: Nemám to rád.
1: Část zákazníků s tím problém nemá, ale přibližně čtvrtině dokonce přednastavené možnosti vyhovují. Jenže 17% lidí přiznává, že v takové chvíli cítí tlak, že by díško dát měli. Dalším 16% samotná nabídka na terminálu vadí a negativně ji tedy vnímá zhruba třetina dotázaných. Odborníci připomínají jednu důležitou věc. Zpropitné by nemělo být automatickou přirážkou k ceně a má zůstat dobrovolným oceněním obsluhy. Takže recept na díško je nakonec docela jednoduchý, protože nemusíte být bezchybní. Mnohem důležitější je být příjemní a když už chybu uděláte, umět ji normálně přiznat a napravit.
0: Hmm. A víš, co mě taky vždycky zaujme, když někdo řekne, že nedal dýško, ale ty obsluze neřekne proč. Já to třeba říkám, když jsem nespokojený s jídlem nebo i s tou obsluhou.
1: Ale já jsem takový, jako řeknu starší generace, jo, že vždycky, když bylo něco špatného s tím jídlem, tak to buď nechal a tohle a nikdo se tě ani nezeptal na to, co se dělo. Když by se zeptal, tak kolikrát si se zdráhal, protože si říkal, no tak teď mi přinesou to druhé jídlo a to třeba
2: to
1: jako,
2: tam je plivnou
1: nebo něco takového. Ale je fakt, že už se učíme vracet jídla, občas to vidím, a líbí se mi, když ta restaurace to opravdu přizná. Omlouváme se, to jídlo vám počítat nebudeme. Jasně. Ale zažil jsem teďko naposledy, nebylo to, bylo to teda někde na nějaký malý vesnici, kde už jsme byli několikrát, přinesli nám jídla a dvě z těch jídel, což byl nějaký svíčkový, vůbec neodpovídovali tomu, co si ty naši kamarádi představovali. A ta slečna, ta paní, co tam obsluhovala, přišla, řekla, něco nepořádku, a říká, ne, nám ta svíčka vůbec nechutná. A ona řekla, to je teda divný, protože mě chutnala. A v tu chvíli jsem věděl, že míříme někam do pekla. No zkrátka.
0: Všechno je v lidech.
1: Ano.
0: A práce s lidma taky není jednoduchá, takže zdravíme i všechny číšníky a servírky. Express. Express Drive.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
15: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
14: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Na prvním místě.

0: Netlač mě.
1: Netlač na pilu.
0: Don't push me. Zpívají Muse ve svém singlu Pressure, který nám končí s 3 minuty před 6 hodinou.
1: No takže, já myslím, že ten scénář je jednoduchý. Zprávičky?
0: Ano.
1: Pak si dáme opět nějakou hudbu a pak si dáme tu slibovanou soutěž.
0: Ano, bude soutěž o alkoholický set, takže pokud jste starší 18 let, tak samozřejmě nastražte uši, už je to za růžkem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se nakonec nezúčastní mezinárodní bezpečnostní konference JES v Kyjevě. Podle týdeníku Respekt mu to nepovolil ministr obrany Zuna. K důvodu zdražování pohonných hmot se vedle nedostatku rafinerských kapacit přidává i další eskalace konfliktu na Blízkém východě. Průměrná cena nafty by brzy mohla překonat hranici 50 korun za litr. Dalším asistentem trenéra Santiho Denii u české fotbalové reprezentace bude

0: na silnici 54 u Horního Němčí na Uhersko-Hradišťsku a na silnici 56 u Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku, v Prosecké v ulici v Praze a v Plzni v ulicích Jateční a Republikánské. Tak jděte opatrně a i nadále poslouchejte nás, tedy Express FM, odkud vás Express zdraví, zdraví Petr a Michal.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Charlie XCX a její Wink Wink. No a my taky děláme mrk mrk na všechny, kterým jsme slíbili soutěž s alkohol.cz.
1: Na všechny dospěláky, kterým
0: no, je
1: po 18. Ale já ti to hned prozradím na začátku, jo. Mně už ty ceny přišly, takže jsem se na ně koukal. Mm-hmm. A na dnešek je připravený dárkovej Aperol Spritz set, který což se rovná dvěma lahvím Frizzante plus jedné lahvi Aperol v hodnotě skoro 600 korun.
0: To je pěkný.
1: Je to, myslím si, že to je přesně takovej ten set, který když jdeš někam na návštěvu, tak toho hostitele určitě neurazíš.
0: No to rozhodně ne, hlavně hostitelky to mají rády. Když jo, jako je to dost, takový. Znám i dost kluků, který to pijou.
1: Já to občas taky dávám.
0: Mně to taky nevadí. No. Alkohol.cz to je obchod s alko i nealko nápoji, delikatesami a barmanskými potřebami. Můžete si tam koupit vína, lihoviny, piva, sajdry, nealko, šumivá vína, luxusní a investiční lahve, pochutiny, dárkové sety, sklo a mnoho dalšího. Kdybyste chtěli kamennou prodejnu, tak musíte vyrazit do Prahy na Žižkov, kousek od Viktorky Žižkov. To je samozřejmě ideální pro osobní odběr, ale jinak vám to dovezou po Praze, to se vládají někdy i do hodiny. Mimo Prahu pak kurýrní službou na výdejní místa a do boxů. No a věk to ověří, samozřejmě jsme říkali, že to je pro starší 18 let, to budeme ověřovat i my při předání těch výher, ale oni to ověřují automaticky přes systém Adulto.
1: Přesně tak. Takže kdo chce získat dnešní cenu v podobě dárkového Aperol Spritz setu, tak může udělat, nebo musí udělat to, že nám napíše, nebo respektive pošle nám asi SMS-ku, viď? Hmm. A odpoví nám na otázku, kolik položek je v nabídce na webu alkohol.cz k dnešnímu dni. Pokud vám to přijde těžký,
0: není to těžké.
1: Já jsem vlastně řekl.
0: Nemusíte tam jako prolíst celý to, protože oni mají tam jako menu, co nabízejí a hnedka po tím mají tři čísla a nás zajímá to prostřední. To znamená, kolik mají položek v nabídce. Stačí se tady podívat na alkohol.cz a poslat nám tu správnou odpověď na 602 604 903. Úterní odpoledne na Express FM.

0: Bratrská dvojice Disclosure a jejich Deeper společně s Leonem Thomasem.
1: Za malý okamžik změníme trochu žánr, protože Waiting on a War je název skladby od Foo Fighters. Pak zase změníme trošku žánr, protože jsou na startovní čáře připraveni Jungle. No a pak to uzavřeme s Taylorkou.
0: No zkrátka máme to pestrý. Poslouchejte dál Express FM.
2: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: To byl Remedy, domácí naděje, nezávislé scény a plodný umělec, který letos vydal hned dvě alba. Hmm. Právě dozněla skladba Barelinou.
1: Kdo je taky hodně plodný, tak to jsou australští klokani. Představ si, že v Austrálii je víc klokanů než lidí.
0: Tak Austrálie bude i zároveň nejméně osídlená země po Mongolsku, ne?
1: Hmm. Co mě taky zaujalo, tak Rusko je svojí rozlohou větší než Pluto.
0: Hmm.
1: Což je škoda, no. Byly by bylo menší, bylo by to možná lepší. Kanada má sama víc jezer než zbytek světa dohromady.
0: Hmm. A teď o jednu příbu Ontario asi přijdou, viď?
1: jenom ten název, to je v pohodě. A hlavně jenom v některých mapách. Mapy.com, naše tady ze seznamu, ty si nechali ontarijské jezero. Mimochodem, oni dokonce mají tolik jezer, že nevím, jestli jsi to náhodou nezaznamenal. To je docela jako, už docela hezký memovej materiál, že oni třeba mají jako Stupid Lake, Another Lake...
0: Jo, že nevědí už, jak to pojmenovat.
1: Big Ass Lake a podobně.
0: Tak ale já nepředpokládám, že by další měli přibývat, ne?
1: No už asi ne. No. Jako možná jim fakt jim ubyde, no. až je tam anektuje oranžový pán. V Japonsku mají 5 milionů automatů, jakoby takových těch výdejních nebo takových těch prodejních automatů.
0: Na cokoliv.
1: Na cokoliv, třeba na použitý...
0: Víme.
1: No, tak nebudeme se o tom už radši bavit.
0: Ne.
1: No, Mongolsko, ano, to má nejnižší jako zahuštění lidmi. To si před chvilkou typnul správně. Co mě zaujalo taky, takže v Saudské Arabii není žádná řeka, která jako by byla stála. Oni se tam občas vytvoří po deštích. Ale vlastně nemají jako žádnou řeku, jako my máme prostě Vltavu, která teďka taky už trochu vypadá jako pouštní, jako potůček, ale pořád jí máme, jo. Oni nemají žádnou.
0: No. No, no.
1: A pokud nemáš rád komáry, což asi nemáš, protože...
0: Spíš mi řekni, kdo má rád komáry.
1: To jsem tě říct, neznám nikoho, kdo má rád komáry, tak mám pro tebe zemi zaslíbenou.
0: No bude, tam bude hodně vody, víš, určitě, a bažin a...
1: No právě naopak, že jo, když tam ty v bažinách by byly, a tady nejsou, ani jeden komár.
0: Fakt ne, jo.
1: Na Islandu.
0: Jo, takhle, země, která nemá komáry.
1: Ano, ano.
0: Na Islandu.
1: Na Islandu, no.
0: To je dobrý, víš.
1: Právě ta země zaslíbená pro ty, kteří nemají rádi komáry, no. Hmm. Takže, kdybyste se chtěli přestěhovat a nevadila by vám zima, tak Island.
0: No.
1: Žádný komár, žádný v noci...
0: Přesně, žádný moskytiéry a takový ty přístroje na ničení komárů. Novinka.

Jungle, someday, somewhere.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Děkujeme za to, že nám občas taky píšete na něco jiného, než třeba na soutěž. Takže děkujeme Luci, že nám napsala, že kolem jezera Mývatn na Islandu je komárů spousta. Hele, je možný, že ta informace, kterou tady jsem já našel v těch zajímavostech o světě, je třeba staršího data a ještě nebylo takový globální oteplování, globální změny klimatu a je možný, že už dneska, jak je na Islandu, taky teplejc než dřív, že už tam ty komáři prostě se taky rozmnožili.
1: Možný je všechno.
0: Hajzlíci jedni.
1: Přesně tak. Hele, mě zaujal takový článek na Novinkách. Takový jako komicky, dáme si to na odlehčení, jo. Ten se týká, jeho název je Hladový zloděj ukradl z prodejních automatů na jihu Čech vepřová kolena. Jako?
0: Ne, doufám, že to není podobný zdroj jako moje belgický omáčky.
1: Ne, to jsou novinky.
0: Jo, tak dobrý.
1: No, ale tady to celý, jako já jsem říkal, no tak proč to tady řešej? Proč to řešej, jo? 4 kusy vepřových kolen za 900 korun ukradl zloděj nedávno z prodejních automatů v ulici na Vyhlídce v Kaplici na Českokrumlovsku, jo? Mm-hmm. A teď následuje. Prodejci uzenin ale způsobil škodu za 250 000.
0: Jak je to možný?
1: On ty automaty totiž poškodil, jak to páčil.
0: Ježiš,
1: jo. Tak prostě za 900 korun by se mu asi moc nestalo, ale teď už mu hrozí 5 let za mřížemi, jo. A udělal to v minulém víkendu, z těch boxů sebral ty 4 kusy vepřových kolen a utekl. A zatím ho nedopadli, protože u těch automatů, což mě překvapuje, nejsou žádný kamery. A proto teďko policie se obrací na veřejnost. Takže jestli vám někdo nabízel, přátelé, nějaký vepřový kolena, tak byste to měli nahlásit.
0: No a podle mě jsi dostě udělal doma ovar a nikdo to už nikdy nezjistí.
1: Prostě měl hlad, no. Ale víš
0: no, ale
1: co,
0: jako, když máš hlad, tak neukradneš 4. Prostě chtěl se obohatit, třeba to byl nějaký hospodskej. Nedostává rýška?
1: Přesně tak. A proto to vypáčilo rovnou.
0: Přesně. Sedím, že ho neodvez celý ten.
1: Ale to je jouza, to ti řeknu.
0: Sedím, jako že neodpojil to od elektřiny, neodvez to i s tou bednou.
2: Express. Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelenty 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: stěhovanikrbec.cz.
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Express. Music first.
9: Express FM.

0: Tohle byly Falls a jejich záležitost s názvem On the Luna.
1: No a než nám měsíček vyjde na nebe, tak vám tady bude dělat společnost příští dvě hodiny náš Mikky. Ahoj chlapče.
2: Ahoj kluci.
3: Čau.
1: Tak co jsi dneska připravil pro naše posluchače?
2: Dneska jsem si připravil, že nalákám posluchače na to, kdo přijede na podzim za kapelu a bude mít tady prostě koncert. Pak řekneme,
1: myslíš jako v Praze?
2: V Praze, přesně tak, díky, jsi mě doplnil. Ve Fórum Karlín to bude. Pak další, kdo bude mít koncert, tak bude mít v O2 Univerzum, tak si řekneme takovýhle dvě aktuality. A pak si dáme klasický žebříček, kde se pije nejvíc kávy. Docela mě to překvapilo. Říkal jsem si, že to bude dost jasný, ale je to dost takový nepředvídatelný, si myslím.
1: Typovat nebudeme, my bychom to určitě uhodli.
2: Jo? Tak no, typněte si, kluci.
1: My jsme neměli jsme to tady?
3: Já si právě nepamatuju, že jsme tam měli i kávu. Ale já typuju Itálii.
1: Jako... Ne, nebyla to Itálie.
2: Dobře, Petře, nebyla to Itálie.
1: Nebyla to Itálie. Ale co by to mohlo být? Počkej.
3: Tak střel něco.
1: Amerika.
2: Kousek vedle.
3: Kanada.
2: Kousek vedle.
1: Tak už ne.
2: Počkej, já to řeknu, až to budu říkat.
1: No, dobře, ty to řekneš to, ale... Jako vím, že to nebyla Itálie.
3: Ještě, že budu teďka příští hodinu taky poslouchat. Doufám, že to dáš tý první hodině, než dojdu domů.
1: Nedávej.
2: Dám zase ve druhý až. A možná to ještě přehodím pro tebe, Michale.
3: Ty grázle. To si ve čtvrtek to hodnocení za rámeček nedáš.
1: Ten se utrhl ze řetězu, co, mladík?
3: Do teďka jsem ho měl tak nějak rád, toho kluka, jo? No a teďka se tak jako jako voráchlej nějaký.
1: No jo, no, to je to mládí vpřed,
3: jo. Hele, podáš mu prst a nejednou ruka v prdli.
2: No, a tak já to dám jako první stůp, 19.06.
3: No, vidíš, to je rozumnej kluk.
1: Jo, najednou se to zvědělo.
3: No nic, nebudeme tě už trápit, ani naše posluchače, tady těma našima kecama, a zítra se hlásíme o hodinu dřív.
1: Jo, zítra zase výjimečně o hodinu dřív.
3: Míša je nemocná, tak ji musíme zase všichni zastoupit, to znamená, že si každý náš blok užijete o hodinu víc, to znamená ráno, Veroniku i nás o hodinu víc.
1: Ale my už teď víme, že budeme opět nabušení informacemi, na které se třeba už dneska nedostalo, a do toho je středa.
3: Takže novinek je třeba. Máme pro vás 5 kousků, jeden už jste slyšeli, to byly Dive, to jste slyšeli v ránu, a ty další vás čekají taky, ale vlastně jednu jste slyšeli i v pátek, to jsem pouštěl tady.
1: Ty Dive mě mrzej, na ty jsem se těšil, že si je tady exkluzivně to, a Radek už nám trošku...
3: Tak se vychutnáme neexkluzivně.
1: Jo, tak dík.
3: Tak se mějte krásně a zítra se těšíme.
1: Bye bye. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

Je 19.08, od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki a kromě skvělé hudby si řekneme, jaká kapela k nám do Česka na podzim zamíří, kdo by dnes oslavil narozeniny a nebo v jaké zemi se nejvíce pije kafe. Já už jsem to trošku řešil s Petrem a s Michalem, ani jeden si netypli správný tip, tak trošku zapřemýšlejte a třeba to typnete, v jaké zemi se nejvíce pije kafe. Myslím, že se máte na co těšit, teď už ale rodačka z Londýna Olivia Dean a její Dive.

Šestičlenná britská kapela Editors a jejich song The Rush. Dnes by oslavil 37. narozeniny jeden z největších DJů svojí generace a byl to DJ Avicii. On se bohužel těchto narozenin nedožil, vlastním jménem Tim Berling se narodil přesně 8. září 1989 ve Stockholmu a jeho cesta k celosvětové slávě byla vlastně strašně rychlá. Hudbu začal dělat jako teenager doma na počítači a svoje první věci dával na internet. Pak přišel rok 2011 a Levels, o dva roky později Wake Me Up a s Avicii byla během několika let jedna z největších hvězd elektronické hudby. Jenže za tím obrovským úspěchem byl Tim Berling, který podle lidí kolem něj spíš byl více introvertní a nejvíc ho bavilo samotné skládání hudby. K tomu ale najednou patřilo neustále cestování a stovky vystoupení. Já si myslím, že část umělců to má spíš naopak, že je víc baví ty shows, to cestování, ta sláva a třeba méně psát tu hudbu, tak Avicii to měl přesně naopak. Rozdíl právě mezi Avicii jako světovou superstar a Timem, člověkem, za kterým skvěle ukazuje dokument, na který vám dneska chci dát tip. Ten dokument se jmenuje Avicii, jsem Tim a aktuálně ho najdete na Netflixu. Dokument má hodinu a půl, je to docela svižný, utíká to, tam je docela zajímavý, že Tim ten svůj příběh vypráví do velké míry sám a tvůrci použili jeho staré rozhovory, domácí videa a obrovské soukromé archivy, takže sledujete celou cestu od dětství ve Stockholmu přes obrovský úspěch až po konec jeho života v roce 2018. Mě ten dokument hodně bavil, já jsem ho viděl dvakrát. Poprvé jsem na to koukal, jsem byl jako úplně překvapený, že vlastně Tim není takový ten extrovert, ten klasický DJ, který se jako představuju, že to je takový ten extrovert král večírků. Když jsem to viděl podruhý, jak jsem se koukal víc na ty detaily, říkal jsem si, tyjo, že si to okolí nevšiml, že mu třeba není úplně nejlépe. No, když jsem se připravoval na tenhle vstup, tak jsem si říkal, že to možná pustím i po třetí a třeba tam najdu nějaký jiný detaily. Takže mě ten dokument docela bavil. Vím, že jsem se o tom bavil měsíc zpátky s babu a ta říkala, a teď si úplně nevybavu, jestli ho neviděla a nechce si ho pouštět, protože by z něj byla zbytečně smutná, protože Avicii ho měla ráda, anebo že ho viděla a byla z něj smutná. Já jsem takový pocit z toho dokumentu neměl. Tim zemřel v roce 2018 v Ománu, kde spáchal sebevraždu a bylo mu pouhých 28 let. Dnes by mu tedy bylo 37 let. Teď už právě Avicii a jeho společný track s francouzským DJem Sebastianem Drumsem My Feelings For You na Express FM.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Music. First. Express FM.

běh, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i připlýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a tak

potřebuju klid, nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

more. Nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule. Pozbírám plešáky, údej jsem lovec. Ucuka kanec, napíšu sonet. Sedím tu plíny, už necítím bolest. Lezu na kopec, do nový role. Brzo na vrcholu, teď budu otec. Věk jenom číslo je, říkali mi. Driftuju s kočarem po ulici. U toho píšu si rýmy do poznámek. U TV hejtu do politiky. V síťovce houpe se TV program.

Past a jejich je mi 30, nejdu nikam. Tohle pražské rapové duo, tak docela hezká písnička, docela mě bavila. My se ale přesuneme k Adele. Ty je 22, pochází z Bratislavy a její debutovou desku teď recenzují Financial Times, Enemy nebo americký hudební magazín Rolling Stone. A mezi její fanoušky už patří dokonce i Elton John. Řeč je tedy o slovenské zpěvačce Adele, kterou teda už možná znáte díky hitu Ain't in LA. My to docela často hrajeme tady na rádiu na Express FM. Já už jsem o Adele také mluvil, ale říkal jsem si, že když vydá nové album, tak o ní musím mluvit znova. Jenom pro rekapitulaci, tak Adele původně dělala balet, poté se vrhnula na solovou dráhu a začala zpívat a myslím, že toho nelituje. Podepsala smlouvu s Capitol Records a právě minulý pátek vydala debutové album Prima. Má 11 skladeb, něco málo přes půl hodiny a většinu času je to hodně energický a sebevědomý pop, výrazná produkce, taneční beaty, elektronika, místy hip-hop, prostě deska, která se vůbec nesnaží působit nenápadně. Mě dost baví, docela mi dodala jako energii, když jsem si pustil, to přesně taková ta zpěvačka, kterou když ráno stáváte třeba do práce nebo do školy, tak si ji pustíte do sluchátek nebo v autě a docela vás to naladí jako dobře. Ten název Prima má dva významy. Je to její první album, ale zároveň odkaz na Prima balerínu. Adela říká, že se chce stát takovou Prima balerínou popu. Reakce jsou zatím dost dobré. Financial Times dali 4 hvězdy z 5. The Guardian byli kritičtější, 3 hvězdy z 5 a český headliner dal 78%, takže myslím, že je docela dobrý. A jestli chcete Adélu vidět i u nás, tak už asi máte lístky, protože oni už jsou vyprodaný, ale třeba se nějaký uvolní nebo přidá koncert. 11. ledna příštího roku, roku 2027, Adéla dorazí do pražského Fora Karlín a ty lístky už jsou vyprodané, jak říkám, ale buďte opatrní s tím, pokud byste se kupovali třeba od neověřených zdrojů, od neověřených lidí, buďte s tím fakt opatrní, abyste zbytečně nenaletěli. Teď už si dáme ale právě první track z nového alba od Adély, je to track KGB.

0: Čerstvě 26-letý americký zpěvák David Kushner a jeho Daylight na Express FM. No a já vám řeknu, co jsem dělal o víkendu. Já jsem o víkendu, konkrétně v neděli, zavítal do pražských Letňan, kde se odehrával největší šipkový turnaj v České republice. Bylo to zastávka European Tour a sjela se tam opravdu špička šipkového rankingu. A jestli si říkáte, šipky, to na to nikdo nemůže koukat, nikoho to nemůže bavit, tak mě to docela baví. Ono tam bylo 18 000 lidí, konkrétně teda od pátku do neděle, takže za 3 dny přibližně 6 000 lidí na den, což už je docela solidní. A jestli jste šipky nikdy neviděli naživo, tak možná vás překvapí hlavně ta atmosféra. Lidi totiž chodí v nejrůznějších převlecích, zpívají chorály, pije se pivo a chvíle mi to připomíná spíš apresky někde na rakouském svahu než sportovní akci. Třeba jméno Michael van Gerwen, který je několikanásobný mistr světa, tak jeho jméno tak fanoušci v hale skandovali zhruba 20 minut v kuse. Tak asi se mu dobře hrálo, on teda konkrétně došel až do semifinále. Ve finále se utkali dva mistři světa, konkrétně Luke Humphries a Luke Littler. Humphries vyhrál mistrovství světa v roce 2024, Littler potom 25 a letos titul obhájil. To, že Littlerovi je 19 let, tak ono to určitě nevypadá. Bejt dvojnásobný mistr světa v 19 letech, to je jako docela klobouček. Nevím, jestli to někdo je takovejhle další, ale co rozhodně taková pozitivita, tak on rozhodně nevypadá na to, že mu je 19, takže si myslím, že 95% lidí v 19 letech vypadalo lépe, mlaději a myslím, že měli sportovnější postavu než jeden z nejlepších sportovců anglických. No, já jsem si připravil žebříček tří nejvýdělečnějších právě šipkařů na světě, protože ono to opravdu už se nejedná o takovou hospodskou zábavu, už je to regulérní sport, někdo říká dovednostní hra, přeberte si to, jak chcete. Na trojce se umístil Chan Fan Fan, v přepočtu si vydělá zhruba 28 milionů korun. Za 2 roky si to vydělal v žebříčku, nejsou tam spolupráce, jsou to čisté prize money právě z turnaju. Druhý je Luke Humphries, ten si vydělal přibližně 29 milionů korun za 2 roky. Na světová jednička právě 19-letý Luke Littler, tak za 2 roky v přepočtu vydělal 90 milionů korun. Mě by zajímalo, co s ním dělat, jo, protože 19 letech. Já jsem někde viděl na sítích, že si snad kupuje FIFA pointy, což jsou peníze do fotbalové hry FIFA, aby mu ten pokrok tam šel lépe, tak já doufám, že to všechno neutratí, ale ono to asi, to musí být těžký, ne? V 19 utratit 90 milionů, já myslím, že je to skoro nemožný, tak doufám, že to tak je.
1: Express FM.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

Za minutu je 20 hodin, posloucháte Express FM a v druhé hodince si dáme třeba Ellie Goulding, Placebo a nebo Steve'a Lacyho. Máte se na co těšit. Zdraví vás Mickey.

Belgický producent Necky a belgická zpěvačka Billy Weekend Only Live Today. Já doufám, že to zvládneme i jiný dny. No, my se teď přesuneme ke kapele, která vystoupí u nás v Česku, konkrétně v Praze. Představte si, že po 30 letech můžete vrátit ke svojí úplně první desce a dodělat ji tak, jak jste ji tehdy vlastně chtěli udělat. Přesně to letos udělali Placebo. Jejich debutové album Placebo vyšlo v roce 1996, takže letos slaví 30 let. Byla na něm třeba Nancy Boy nebo 36 Degrees, a právě tahle deska pomohla definovat zvuk, se kterým se Placebo potom prosadili po celém světě. A teď se k ním Brian Molko a Stefan Olsdal po 30 letech vrátili. Vznikl projekt Placebo Recreate a není to jenom klasický remaster, kdy vezmete starou nahrávku a trochu vylepšíte její zvuk. Placebo se vrátili přímo k původním masterům a do skladby přinesli zkušenosti z 30 let jejich živého hraní. Sami tomu říkají něco jako Director's

skat svojí první, svojí desky. No, kluci 30. výročí, tak oslaví i v Praze. 30. výročí kapela teď slaví i speciálním turné, které se vrací hlavně k jejímu ranému období a první dvěma deskám Placebo a Without You I'm Nothing. A jedna zastávka bude právě i u nás 15. listopadu. Zahrají Placebo v pražské sportovní hale Fortuna. A jestli nad tím přemýšlíte, ještě není pozdě. Vstupenky jsou v tuhle chvíli pořád k dispozici. Koukal jsem na to před vysíláním a docela dobrý místa, takže pokud máte rádi Placebo, tak určitě neváhejte. Já jsem před 4 lety byl na nich v O2 Univerzum, byli tady kluci v roce 2022 a užil jsem si to taky, takový energický, super. Překvapilo mě, že kluci vůbec nechtěli, aby si je natáčeli, právě fanoušci, a právě tam byli sekuritáci, který, když člověk vytáhl telefon a chtěl se je natočit, tak na něj zašli svítit právě svítilnou a v tom foťáku nebo v tom mobilu nebylo nic vidět. My si teď dáme písničku právě Too Many Friends od Placebo a tady mě zaujalo, že ta písnička právě vypráví o tom, o sociálních sítích, že tam můžete mít hodně kamarádů, ale v realitě ty kamarády třeba vůbec mít nemusíte. Too Many Friends od Placebo. I threw that piece of junk away.

0: J. Bernard, Last Waltz na Express FM. Když se řekne latte, macchiato, espresso, ristretto, tak se většině, troufám si tvrdit, vybaví káva. Já jsem se o tom bavil s klukama, když mi to tady předávali kormidlo. Řekneme si žebříček, právě kde se pije na světě nejvíce káva. Mně přesně tak, jako se mi vybaví espresso, řeknu si kafe, tak si řeknu kafe, vybaví se mi Itálie. No, ale to je špatně. Podíváme se na data International Coffee Organization a neřešíme, která země vypije nejvíc kávy celkem. Počítáme, kolik kilogramů kávy připadá za rok na jednoho obyvatele. No a Itálie v té top trojce vůbec není. Na třetím místě je Island, tam se vypije zhruba 9 kg kafe na jednoho obyvatele. Druhé je Norsko, přibližně 10 kg na jednoho obyvatele. A jednička, já mám pocit, že všechny žebříčky, které tady vyberu, tak ta jednička se často opakuje. Je to Finsko, přibližně 12 kg kávy na jednoho člověka ročně vypijí Finové. A abychom si to trochu představili, to je skoro 48 čtvrtkilových balíčků kávy za rok, tedy skoro jeden balíček každý týden. To je docela solidní a zrovna mě to jako překvapuje u těch Finů. No. V praxi se často uvádí, že průměrný Fin vypije zhruba 4 kávy denně. To už je docela dost. Já jsem někde četl, že 5 káv denně už je jako životu nebezpečný, tak pozor na to. A jak jsme na to my, vlastně Češi, ve srovnání? Já mám pocit, že kolem mě pije hodně lidí kafe, ať už prostě z mladší generace, tak je to přesně ten Starbucks, nebo starší přesně to ristretto, ještě možná babičky, dědečkové, tak klasického Turka. A doufám, jsem teda někoho neurazil z mladší generace, kdo taky má rád tenhle typ kávy. No ale jak jsme na to my, teda Češi, se spotřebou kolem 3,5 kg kávy na člověka za rok, což odpovídá zhruba jedné až 1,5 kávě denně. To teda jako hodně zaostáváme. Takže zítra ráno, pokud si děláte kafe právě ráno, takový na probuzení, tak si nedejte jen jedno kafe, ale dejte si dvě, ať poskočíme v tom žebříčku a třeba příští rok budeme výš.
1: Večer na Express FM.
2: Express FM.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

Londýnská kapela Fat Dog a jejich Cancel Me, I'm Tired. Jedná se o poměrně novinku a my opět hrajeme na Express FM. Dá se podle vás udělat profesionální hudba jenom na iPhoneu? Steve Lacy je asi jeden z nejlepších důkazů, že ano. Dneska na Expressu hrajeme třeba s novinkou Oh Yeah, ale když začínal, nepotřeboval drahé studio ani hromadu techniky. Jako teenager dělal hudbu přímo na iPhoneu v GarageBandu, což je takový ten program, který mají většinou, myslím, že jenom MacBooky, nebo prostě příslušenství od Apple, a kytaru do ní připojoval přes adaptér a vokály klidně zpíval přímo do mikrofonu telefonu. A nebyly to jen nějaké domácí pokusy. V 18 už měl za sebou nominaci na Grammy s kapelou The Internet a podílal se i na hudbě pro Kendricka Lamara. Jeho práce se dostala na album Damon od skladby do skladby Pride. O pár let později pak přišel jeho obrovský solový hit Bad Habit a zajímavé je, že ten neznikl za jeden večer. Lacy říká, že na něm pracoval skoro rok a dokončil ho až týden předtím, než musel odevzdat celé album. Dal se docela na čas, no, tak pracovat rok na jednom tracku musel hodně vypiplat. Mě by zajímalo, jak vypadaly ty ostatní verze, protože on to furt musel předělávat během toho roku. Škoda, že nedal ven i právě ty jiný verze. Bad Habit se potom explodovalo na TikToku, což je ta platforma, kde všichni lidi scrollujou, já myslím, že to nemusím úplně představovat. Písnička se tam objevovala ve stovkách tisíc videí a začaly se šířit i fanouškovské zrychlené verze. A když se Bad Habit dostal na druhé místo americké hitparády, label za Lacym přišel s tím, jestli nechce oficiálně vydat právě speed up verzi, což znamená nějakou tu zrychlenou verzi. Představte si, že si pouštíte nějakou hlasovku, která vás neúplně baví, nebo nemáte tolik času a kliknete tam na to krát 1,5, někdy dvakrát, více jak dvakrát, tak to už tomu ani nemůžete rozumět. No tak přesně tohle je ta speed up verze, kde je to prostě zrychlenější. A Lacy z toho vůbec nebyl nadšený ze začátku. Později řekl, že mu ten nápad připadal příšerný dokonce, jenže zároveň věděl, že je číslo 2. No a kdo by chtěl být dvojka? On chtěl být jednička, takže nakonec souhlasil, no a jedničkou se opravdu stal. Bad Habit se dostal na vrchol Billboard Hot 100 a sesadilo Acid Was od Harryho Stylese, které předtím strávilo na jedničce 14 týdnů. Teď Bad Habit od Steva Lacyho na Express FM.

Je 20.46, posloucháte Express FM a naposled dneska slyšíte mě, Mikyho, ono to zase uteklo hrozně rychle, ty dvě hoďky, nebo hoďka tři čtvrtě teď konkrétně, no a probrali jsme toho spoustu, řekli jsme si zase nějaký žebříček, který teda nevyhrál nikdo jiný než Finové. Společně se uslyšíme zase ve čtvrtek, já zase přinesu nějaký žebříček, nějaký tip možná na seriál bych mohl, dlouho už jsme si nedali tip na seriál, byly nějaký filmínky, no a nějaký žebříček, který doufám nevyhrajou zase Finové. My teda ve čtvrtek máme takovou oslavičku tady v rádiu, protože nás posloucháte, tak máme jako oslavu, že je víc a víc posluchačů, takže pokud byste chtěli, nebo my bychom chtěli slavit častěji, tak nás poslouchejte víc a více a zítra ráno se na vás bude od 7 těšit opět Babu s Vaškem a my se už uslyšíme ve čtvrtek. Děkuji, že jste poslouchali, přeji příjemný zbytek dne a ve čtvrtek se na vás budu těšit. Yeah.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. V sobotu měl premiéru film o Oasis Don't Look Back in Anger. Stalo se tak na filmovém festivalu v Benátkách. Film produkoval Steven Knight, který má na svém kontě třeba i Peaky Blinders. Jak skvělý film to je, svědčí i 8-minutový Standing Ovation. A že z bratrů Gallagherových nic rebelského nezmizelo, bylo třeba to, když po pár minutách se Liam kouká na hodinky a bezhlasně šeptá: měli bychom jít asi do prdele. Film má českou premiéru tento čtvrtek. Sice to zní a vypadá jako Daft Punk, ale nejsou to Daft Punk. Jsou to Daft Punk Live, což je tribut, který před 8 lety založili dva bráchové z Velké Británie. Používají živé nástroje, bicí, basu, kytaru, synchronizovanou světelnou show a autentické repliky ikonických robotických přilep. Napodobují legendární koncertní šňůry, jako bylo turné Live 2007. A lidem chybí Daft Punk, proto jsou jejich show tak oblíbený. Největší zářez udělali vloni na festivalu Burning Man. 10. března budou i v pražském klubu Roxy. Redaktoři časopisu Rolling Stone sestavili žebříček nejlepších kytarových sol všech dob. Eddieho Van Halena, Davida Gilmora, Eagles a Jimiho Hendrixe nakonec porazil Prince s kytarovým solem z Purple Rain.

0: Radu. Top. Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM. I přesto, že nejste dávno školou povinní, tak stejně jak si podvědomně funguje to, že čas dovolený skončil a je tu návrat tradičních rutinních povinností. U nás to nefunguje v případě Express Top, protože ta jela celé prázdniny navzdory dovoleným. Protože hudba nikdy nespí a stále přichází něco nového. To my tady mapujeme prakticky takzvaně 24/7 a tak se dozvíte, jak to u nás za poslední týden hraje a co čerstvého jsme ve středu nasadili do vysílání. Hned od první skladby se okolo formace Temper City děly věci. Kapela původně z Izraele se objevila z ničehož nic a do hitparád to dala takzvaně z nuly na 100 se singlem Self-Aware. Všichni zjišťovali, co je zač, až zjistili, že je to parta, která pracovala pro jiné umělce. Dnes je tu jejich nový single Reverse Psychology jako první novinka tohoto týdne.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
1: Novinka.

0: My Place, houseový track od britského DJ a producenta Joshe Bakera a zpěvačky Poppy Bescomp, oficiálně vyšel 3. července tohoto roku, ale už před svým oficiálním vydáním píseň fungovala měsíce jako vysoce žádané festivalové ID a stala se virálním hitem, jehož refren fanoušci na koncertech zpívali z paměti. U nás to mají za 10. Další novinka je od Jungle. Tuhle kapelu založili Josh Lloyd Watson a Tom McFarland, kteří se setkali v 10 letech v západu londýnské čtvrti Shepherd's Bush. S hudbou začali společně na začátku roku 2013 a jako producentské a skladatelské duo se od té doby rozrostlo o 10 let později, když do skupiny přivítalo jako stálou členku zpěvačku a producentku Lydie Kittle. Mají skvělou desku pojmenovanou Sunshine, která vás hodí naspátek do prázdnin a do léta. A z ní je to track Someday, Somewhere.
1: Express Top. Novinka.

0: 33.10 je single britského indie rockového písničkáře Jamieho T, který slouží jako pilotní single z jeho v pořadí 6. studiového alba s názvem Ghosts 100 Days of Mourning. Jehož vydání je naplánováno na 9. října. Píseň je pojmenována po legendárním nezničitelném telefonu Nokia 3310 a vydání singlu doprovázelo oznámení britského halového turné na zimu 2026. Jamie T píseň poprvé naživo představil během intimního koncertu v londýnském klubu Skala. A toto bylo 9. místo v Express Top. Do novinek tohoto týdne se nám vešlo duo Gorgon City, které se začalo s hudbou před 14 lety. A dodnes jeden z jejich prvních hitů Ready for Your Love u nás proplouvá playlistem. Letos se představili na Beats for Love. Už od minulého roku vydávají jeden single za druhým a slibují, že bude nové 6. album. A taky další single je příslibem celého alba. Na němž opět spolupracovala s Gorgon City londýnská zpěvačka Jem Cooke. Ta má spoustu feature se Stevem Aokim nebo duem Camel Fat. Tohle je tedy novinka číslo 3. Oracle.
1: Novinka Express Top.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Music. First. Express FM.

0: Express FM. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 8.

0: Toto je osmá nejhranější skladba Express FM. Oh yeah, je nejen název singlu, ale také třetího studiového alba amerického zpěváka a kytaristy Steve Lacyho. Než ale vydal toto album, Lacy už měl bohatou kariéru jako kytarista skupiny The Internet, spoluautor písní pro Solange Knowles a Kendricka Lamara, to byla píseň Pride, a jeho single Sunroof, Bad Habit, mu vynesla i Grammy uznání. Na albu jsou i hosté jako SZA, Erika Chbadu a nebo Cecil Believe. Britská zpěvačka a skladatelka Rachel Chinoriri se vrací s novým singlem One Song Away From Crying, který její fanoušci prohlásili za píseň léta. Zasněná skladba vyšla na konci července s oznámením jejího druhého studiového alba s názvem I Think I Speak Too Sooner. Album vyjde 16. října a s ním doprovodí Gracie Abrams na její americké tour po Arizoně, Coloradu a Kalifornii. Toto je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: Olivia Rodrigo a další část jejího alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love se jmenuje The Cure. Vzhledem k obrovskému uměleckému úspěchu vizuální stránky dokonce otevřelo Grammy Museum v Los Angeles speciální interaktivní výstavu nazvanou Olivia Rodrigo The Cure Unraveled. Výstava probíhá už od 2. září, bude do 22. února a fanoušci si na ní mohou zblízka prohlédnout originální kostým sestry, ručně vyrobené rekvizity nebo můžou nahlídnout do zákulisí tvůrčího procesu. Toto bylo 7. místo našeho playlistu. Když se v červenci začaly prodávat vstupenky na první koncerty Gang of Youth v Austrálii po 4 letech, jednorázový koncert Tyrolu se vyprodal za 45 sekund. 2 představení v opeře v Sydney se vyprodaly hned během několika minut. Gang of Youth se nám tady vrací s novým singlem Things Take Time, která označuje začátek další kapitoly jejich kariéry. Skladba vznikla z nedbalé legrace, kterou pronesl hlavní kytarista a klávesista Jung Kim, když seděli na jedné ze svých zahrad. Hele, Dave, napiš písničku o rostlinách. A on si řekl, jdi do háje, ale pak se zamyslel nad tím, jak se usadili ve svých domovech, založili rodiny a jak jejich rozkvetlé zahrady dokazují, že konečně zapustili kořeny. Píseň je tedy o tom, co roste a umírá, ale také o tom, co se stane, když je někdo prostě naprosto v pořádku. Toto je 5. a poslední novinka týdne. Gang of Youth a Things Take Time.
1: Novinka Express Top.

Byli australští Ginkgo Fields a single Things Take Time. Před námi už je 6 v úzovkách čistých pozic našeho playlistu. Manhattan je taneční single, který vytvořila turecko-italská DJka a producentka Carlita ve spolupráci s newyorským duem Sophie Tucker. Skladba oficiálně vyšla ještě před prázdninami u prestižního nezávislého vydavatelství Ninja Tune. A kdo je vlastně Carlita? Narodila se v Istanbulu tureckému otci a italské matce. Od 8 let hrála na violončelo, získala prestižní klasické vzdělání na turecké konzervatoři a už v 16 letech úspěšně absolvovala Royal Academy of Music. Kromě violončela a klavíru bravurně ovládá hru na kytaru, baskytaru a bicí a působila dokonce v rockových kapelách. V pouhých 12 letech soutěžila v televizní show Turkey's Got Talent, kde se probojovala až do semifinále. Manhattan je 6. v Express Top.

0: Remíza pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

0: Marianne je pilotní single chystanému pátému studiovému albu Dopamine Chamber. Řeč je samo sebou o Fontaine's DC a vydání desky je naplánováno na 16. října. Grant Chatton prozradil, že skladba původně skončila v koši mezi vyřazeným materiálem. Ze střižny ji zachránil až její dlouholetý manažer Drew Ditz, který krátce na to zemřel. Celé album Dopamine Chamber je tedy věnováno právě jemu. S deskou dorazí Fontaine's DC do Prahy 30. října do sportovní haly Fortuna v rámci svého evropského turné k novému albu a jako předkapela se představí synthpunkové duo Chalk. Toto bylo páté místo. Kdo si svoji show také odbude v Praze, je slovenská Adéla, která během pár vteřin vyprodala svůj lednový koncert ve Fórum Karlín. I tady se mohou těšit její fanoušci na celé album Prima, které vyšlo tento pátek. Ain't in LA byl minulý týden jedničkou našeho playlistu. Dnes je na čtvrtém místě.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

0: Tennessee je velmi úspěšný singl americké rockové skupiny Cage the Elephant, který představuje první novou hudbu kapely po dvou letech od alba Neon Pill. Song zaznamenal okamžitý komerční úspěch, když debutoval na prvním místě v americkém žebříčku Billboard Rock and Alternative Airplay, což se v historii tohoto žebříčku povedlo teprve 6 skladbám. Cage the Elephant byli na trojce. Druzí jsou Swedish House Mafia, kteří minulý víkend nepříjemně překvapili své fanoušky v Göteborgu, když odkládali svůj start před 75 tisíci lidmi, až nakonec nevystoupili kvůli počasí vůbec. Náhradní termín pak dali zdarma druhý den na to hodinu a půl popolední. Jakkoliv toto je jejich single s krajankou Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: Express Stop.
2: Číslo 2.

0: Posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Temple Trap, Reverse Psychology. Jungle, Someday, Somewhere. Novinka číslo 2. Mezi novinkami jsou i Gorgon City a Jim Cook, Oracle. One Song Away From Crying, to je Rachel Chinoriri a novinka číslo 4. Poslední novinkou jsou Gang of Youths, Things Take Time. Aktuální 10. místo, Josh Baker a Poppy Bescom, My Place. 9, Jamie T a 33 desítka. Osmička, Steve Lacy, Oh Yeah. The Cure, to je Olivia Rodrigo a místo 7. 6, Manhattan, Carlita a Sophie Tucker. Fontaine's DC jsou na 5. místě se singlem Marianne. 4. je Adela, Ain't in LA. Na 3. jsou Cage the Elephant a Beaches in Tennessee. A 2. mají Swedish House Mafia a Ali Kelly, Happiness is so sad.
2: Express Top.
1: Máme za sebou téměř kompletní sestavu nejhranějších a nejnovějších songů Express FM. Chybí už jen jednička čekající na stisk klávesy Start. A to jsou britští Nothing But Thieves. Tahle parta stihne do konce září vydat album Stray Dogs a hned v prvním měsíci příštího roku zahraje v O2 Univerzum. Přesněji to bude 22. ledna. Z alba už známe 3 singly, přičemž ten poslední, aktuální Baby Cool Evelyn, se stal pro tento končící 36. týden Express Top.
0: Toto je nejhranější

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička, bela, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba na prvním místě.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím na

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Express. Express.
2: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Music, music, first.
7: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: V sobotu měl premiéru film o Oasis Don't Look Back in Anger. Stalo se tak na filmovém festivalu v Benátkách. Film produkoval Steven Knight, který má na svém kontě třeba i Peaky Blinders. Jak skvělý film to je, svědčí i 8-minutový Standing Ovation. A že z bratrů Gallagherových nic rebelského nezmizelo, bylo třeba to, když po pár minutách se Liam kouká na hodinky a bezhlasně šeptá: měli bychom jít asi do prdele. Film má českou premiéru tento čtvrtek. Sice to zní a vypadá jako Daft Punk, ale nejsou to Daft Punk. Jsou to Daft Punk Live, což je tribut, který před 8 lety založili dva bráchové z Velké Británie. Používají živé nástroje, bicí, basu, kytaru, synchronizovanou světelnou show a autentické repliky ikonických robotických přileb. Napodobují legendární koncertní šňůry, jako bylo turné Live 2007. A lidem chybí Daft Punk, proto jsou jejich show tak oblíbený. Největší zářez udělali vloni na festivalu Burning Man. 10. března budou i v pražském klubu Roxy. Redaktoři časopisu Rolling Stone sestavili žebříček nejlepších kytarových sol všech dob. Eddieho Van Halena, Davida Gilmora, Eagles a Jimiho Hendrixe nakonec porazil Prince s kytarovým solem z Purple Rain.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Music. First. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Music first. Express FM.

Mafia, boy, better know. My ones, my team.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: V sobotu měl premiéru film o Oasis Don't Look Back in Anger. Stalo se tak na filmovém festivalu v Benátkách. Film produkoval Steven Knight, který má na svém kontě třeba i Peaky Blinders. Jak skvělý film to je, svědčí i 8-minutový Standing Ovation. A že z bratrů Gallagherových nic rebelského nezmizelo, bylo třeba to, když po pár minutách se Liam kouká na hodinky a bezhlasně šeptá: měli bychom jít asi do prdele. Film má českou premiéru tento čtvrtek. Sice to zní a vypadá jako Daft Punk, ale nejsou to Daft Punk. Jsou to Daft Punk Live, což je tribut, který před 8 lety založili dva bráchové z Velké Británie. Používají živé nástroje, bicí, basu, kytaru, synchronizovanou světelnou show a autentické repliky ikonických robotických přilep. Napodobují legendární koncertní šňůry, jako bylo turné Live 2007. A lidem chybí Daft Punk, proto jsou jejich show tak oblíbený. Největší zářez udělali v loni na festivalu Burning Man. 10. března budou i v pražském klubu Roxy. Redaktoři časopisu Rolling Stone sestavili žebříček nejlepších kytarových sol všech dob. Eddieho Van Halena, Davida Gilmora, Eagles a Jimiho Hendrixe nakonec porazil Prince s kytarovým solem z Purple Rain.